prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo, halo. To není z Marsu, z oběžný dráhy.
6: Německa.
0: Frontčas bez uch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.
7: Javo!

0: Největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuji.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Skotsky.
1: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
1: A jiné.
2: Nebo ještě dál.
3: Tady už se volám z Dubaje.
0: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Plníško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hejzlu.
2: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No já jsem na severní Moravě.
2: Oli má recht. Všude dobře, doma nejlíp.
0: Jsem na řádě, děkuju.
2: Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

Let's go. Sounds good. Real good.

0: inside that I dare not try to kill. I can change my path, I can learn his heart, but I cannot change his will. I watch her go on a long cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
1: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Evropa 2. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. Aneb brzda naživo a taneční party. Nasty, Arny Vojtáno a Petr Říbal vám rozhýbou bránici. A zbytek těla vám protáhnou DJs Burian, Flux a Pomeje. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. 24. července v Amfiteátru Loket.
1: Jaký krátký projev třeba.
0: Vstupenky na Ticketportal. Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
2: Voda už prostě nestačí.
3: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
0: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na You Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohleduplnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z Fondu zábrany škod. 58.2 a 105.5 FM. Maximum tvý muziky.
4: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some

0: výdajů, podpora Ukrajině či vztahy mezi Spojenými státy a ostatními spojenci v NATO. Na jednání se očekává účast amerického prezidenta Donalda Trumpa. Za Českou republiku poletí do Ankary premiér Andrej Babiš i prezident Petr Pavel. Od dubna mohli lidé každou první neděli v měsíci navštívit z rozhodnutí Ministerstva kultury vybraná muzea a galerie zdarma. Tato možnost nyní skončila. Podle mluvčí úřadu Barbory Šťastné šlo jen o pilotní fázi, kterou ministerstvo bude nyní vyhodnocovat. Nicméně ministerstvo počítá s obnovou na podzim. Tenistka Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. Turnajová devítka porazila na londýnské trávě Američanku Madison Keysovou 6-4, 7-6. O postup do semifinále se utká s Belgičankou Elis Mertensovou, která vyřadila Marii Bouskovou 2x6-4. Utkání Jiřího Lehečky a Němce Alexandra Zvereva bylo přerušeno kvůli regulím. Stav je z pohledu českého hráče 4-6, 5-7, 3-3 a dohrávka je na programu dnes.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Na hlavních dálničních tazích je aktuálně klid, ovšem komplikace jsou v Teplicích v nákladní ulici, kde se srazily dva vozy. Na Plzeňsku na silnici 19 u obce Spálené Poříčí boural osobní vůz, který skončil mimo komunikaci, a další nehoda je na Břeclavsku, a to na silnici 421 na vjezdu do Bořetic.
1: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
0: Venku je oblačno až zataženo, odpoledne a večer se k tomu přidá déšť, přehánky během pozdního večera, postupně očekáváme četnější srážky a v noci na středu pak bude pršet v celém Česku. Dnešní nejvyšší teploty je 25 až 30 stupňů Celsia. Tolik dnešní první zprávy, vy jste s Evropou 2 a teď už taky s Koťákem.
2: My děkujeme Zuzance, máme 7. července, svátek má Bohuslava a já pro vás za chviličku budu mít jeden seriálový tip. Teď už muzika.
1: Evropa 2.

0: Tak do víkendu sice daleko, ale teď už víkend na Evropě 2, kterého střídá Zuzka Kozáková s aktuálními zprávami. Pojďme na ně. 6. hodina.
1: Hezké ráno. V Ankaře dnes večeří pro nejvyšší představitele 32 členských zemí začíná dvoudenní summit Severoatlantické aliance. Hlavními body jednání budou vývoj obrany.

0: Jak se říká, dobrá témata se vracejí. Včera jsme tady se Zuzankou řešili, že minimálně, co se počasí v Praze týká, tak to počasí je přesně takový, že na kraťa si to jako není, kor takhle po ránu, ale zase, když si vezmete jako kalhoty nebo ne nějaký tepláčky, včera jste nemuseli, byl svátek, tak se člověk cítí takový ulepený. No, takže opět máme tady dneska stejné dilema, uvidíme, jak se s ním milí super posluchači poperete. Ale nebojte se, zase jako ten vzdoušek, krásně to proudí, máme ideální teplotu, já si myslím, že pokud musíte být někde v betonu uzavřený, tak se vám to dneska bude líbit, stejně jako playlist Evropy 2, který otevírám už teď.
1: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
2: To vás rádi vidíme.
1: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
3: Mobil?
4: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
5: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
1: Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. Aneb brzda naživo a taneční party. Nasty, Arny Vojtáno a Petr Říbal vám rozhýbou bránici. A zbytek těla vám protáhnou DJs Burian, Flux a Pomeje. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. 24. července v Amfiteátru Loket.
6: Jaký krátkej projev třeba.
1: Vstupenky na Ticketportal. Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
7: Voda už prostě nestačí.
8: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
1: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na U Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohleduplnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z fondu zábrany škod.
9: Mega sleva, kávovar, mega sleva, a víváš, taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
10: Prosecco přesně v italském stylu.
11: To je Mionetto.
10: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem.
11: Mionetto.
10: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140 letou tradicí.
11: Mionetto.
10: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
11: Mionetto. Víc než jen prosecco.
12: Zase tankuju.
2: po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Velleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
1: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový latte na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
13: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
14: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnísoutěž.cinemacity.cz.
15: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
16: Zpátky k muzice.
17: Evropa 2.

0: Imagine Dragons a maximum muziky Evropy 2, od mikrofonu vás zdraví Koťák, svátek má Bohuslava, máme 7. července, no a tohleto byly Imagine Dragons a jejich single Enemy, který je vlastně titulní písní k jednomu fantastickému seriálu. Pokud ho neznáte, měli byste mu dát šanci, jo, ale teďka musíte strhnout všechny ty předsudky, všechny ty nálepky, protože podle mě Arcane, neboli League of Legends, je opravdu jeden z nejkrásnějc namalovaných, zpracovaných animáků ever. Pokud se podíváte na první sérii na československé filmové databázi, má skoro 90%. Druhá série, která vyšla v roce 2024, má 88% a musím říct, že to je strašně nabitý, skvěle vypointovaný, takže pokud chcete dát, řekněme, prostor nějakému novému žánru, který je takový animovaný, akční, dobrodružný, sci-fi drama, tak si rozhodně dejte Arcane, a tohle byla jeho ústřední píseň. Za chviličku už třeba Lake Malawi, tak buďte s námi.
1: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: something I want to talk about.
1: Je to neuvěřitelné, ale tohle to byla Sabina Carpenter, Madonna, je to krásný střed generací a jejich single v éteru Evropy 2, který nese název Bring Your Love. Přátelé, kamarádi, jestli máte teďka chviličku, jste na cestě třeba do práce, pojďte se podívat na ten náš krásný web Evropa2.cz. Nejenom, že tam najdete zajímavé články ze všech festivalů, kde Evropa 2 funguje jako mediální partner, máme tam krásný videoreport z Bloodfestu, zároveň se dozvíte, že olympijská šampionka Martina Sáblíková se provdala, máme tam první fotografie ze svatby, no a pochopitelně mnoho dalších aktualit. Když jsme u těch svadeb, pochopitelně nechybí ani Taylor Swift, ale já bych vám chtěl zprostředkovat kávu na celý rok zdarma a taky palivovou kartu. My totiž soutěžíme celé tohleto léto s Molkou. Vy máte možnost se v sekci soutěže podívat na detaily tohoto počinu, abyste si mohli společně s námi zasoutěžit, protože my soutěžíme opravdu každý den. Tak, co stihneme ještě do té 7. hodiny? Bude to třeba Luis Capaldi anebo Daft Punk, potom už Zuzka Kozáková se zprávami.
2: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
3: Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. Aneb brzda naživo a taneční party. Nasty, Arny Vojtáno a Petr Říbal vám rozhýbou bránici. A zbytek těla vám protáhnou DJs Burian, Flux a Pomeje. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. 24. července v Amfiteátru Loket.
4: Jaký krátký projev třeba.
3: Vstupenky na Ticketportal.

0: Stále posloucháte Evropu 2 a 3 minutky po 7 hodině. Zuzka Kozáková, aktuální zprávy, pojďme na ně.
1: Dobré ráno. Čeští a němečtí policisté společně se strážci v Národním parku České Švýcarsko hlídkují i o prázdninách. Do obtížně přístupného terénu vyrážejí na čtyřkolkách. Zapojila se také jízdní policie z Libereckého kraje a Prahy na koních. Vybrané lokality mapuje policie s pomocí dronu. Hlídky se zaměřují především na dodržování pravidel pohybu v Národním parku. Ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti bývalého ředitele motolské nemocnice Miloslava Ludvíka. Zpochybňuje důvodnost trestního stíhání v korupční kauze. Kritizuje také rozhodování o vazbě a opatřeních, která ji začátkem letošního roku kvůli obavám z útěku nahradila. Od ledna je Ludvík stíhaný na svobodě. Ve vazbě strávil téměř 11 měsíců. Europoslanci budou dnes hlasovat o aktualizaci práv cestujících v letecké dopravě. Dohoda mezi zástupci Evropského parlamentu a členských států EU, která proběhla minulý měsíc, počítá se zachováním nároku na finanční kompenzaci při více než 3-hodinovém zpoždění letů.

0: proces vrácení peněz by měl být rychlejší a letečtí dopravci budou také muset zajistit, aby dítě mladší 14 let sedělo vedle doprovázející osoby, a to bez příplatku.
1: Tak tady na to téma vám taky něco povím. Tohle se mi přesně stalo, Zuzanko, tohle to musíme rozebrat. Pojďme se podívat na dopravu.
2: Evropa 2, kde to stojí?
0: Na D8 pozor ve směru na Prahu, odstavené vozidlo kvůli defektu je na 18. kilometru, nehoda se došetřuje v Teplicích v Nákladní ulici a na Českokrumlovsku opatrně, bouralo se na silnici 157 u obce Zubčice.
2: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
0: Venku je oblačno až zataženo, počítejte s občasným deštěm či přeháňkami, zejména odpoledne a večer, v noci na středu, čtvrtek, na středu.
1: Novým, úterý.
0: Počkej, dneska je úterý, takže v noci na středu pak očekáváme déšť na většině území Česka. A pokud se podíváme na dnešní teploty, ty nejvyšší se budou držet v rozmezí od 25 do 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Nádhera.
0: A teď už Koťák na Evropě 2.
1: My to zahájíme s jednou takovou novější, freshovější věcí, tak já vám přeju příjemné ráno, teď už Silver Spoons, Aiko a Single Medusa.
2: Evropa 2.

Damiano David na Evropě 2 v čase 7 hodin a 15 minut k tomu. Čeká nás přes to léto, řekl bych, velice zajímavé a pestré filmové premiéry, které míří do českých kin. Tom Holland má jako úplně nabitý to léto, protože on se objeví ve dvou naprosto obrovských kasovních spektáklech, nebo jsou to filmy, od kterých se toho hrozně moc očekává. Na jedné straně je to Odyssea Christophera Nolana, no a potom nás čeká další pokračování Spidermana a tyhle ty filmy mezi sebou mají fakt jako rozmezí 14 dní, takže Tom Holland momentálně cestuje po světě a jenom si přilíká věci a střídá ty filmové premiéry. Ještě náročnější to má jeho v tuto chvíli už stávající manželka Zendaya, která se letos objevila ve snímcích, jako je drama, pokračování seriálu Euphoria, rovněž se objeví v Odyssee, rovněž se objeví ve Spider-Manovi a ještě tam má na podzim třetí nebo druhé pokračování Duny, takže jako strašně nabitý. Mně se líbí, co říká Tom Holland za tu dobu, co získává zkušenosti s tou nejvyšší hollywoodskou ligou, tak třeba říká, že je dobrý poznatek, který si uvědomil při natáčení třeba Avengerů s těma největšíma hvězdama, tak Tom Holland říká, hele, hrozně dobrý nápad, když natáčíte třeba s Chrisem Prattem nebo s Robertem Downem juniorem, tak je dobrý prostě nesnažit se bejt na place vtipnější, než jsou oni, protože tyhle ty chlapíci to mají v sobě tak hluboko zakořeněný, že je úplně to nejlepší, co vy můžete dělat, je snažit se jim pomoct, aby oni byli ještě vtipnější, no a díky tomu se diváci baví a z toho pochopitelně těžíte i vy. No a protože máme léto, přátelé, nesmí chybět tento single na Evropě 2. Calvin Harris, Maximum muziky, příjemný poslech. We fell in love as the leaves turn

0: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
1: Mobil?
2: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
0: Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. Aneb brzda naživo a taneční party. Nasty, Arny Vojtáno a Petr Říbal vám rozhýbou bránici. A zbytek těla vám protáhnou DJs Burian, Flux a Pomeje. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. 24. července v Amfiteátru Loket.
3: Jaký krátkej projev třeba.
0: Vstupenky na Ticketportal.
4: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Dr. Vit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
0: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
5: Voda už prostě nestačí.
6: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
0: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na U Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohleduplnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z fondu zábrany škod.

0: Neil Horan a Maxim muziky Evropy 2, máme 7 hodin a 30 minut přesně, no a tento člen kapely One Direction, jejíž členy byl pochopitelně třeba taky Harry Styles, nebo Zayn Malik, Liam Payne a taky Louis Tomlinson, tak když se zastavíme u Harryho Stylese, ten zaznamenal z této čtveřice, řekl bych za poslední roky, jednoznačně ten největší progres, jeho jméno nejvíce rezonuje a teďka se mu podařilo v rámci roku 2026 neuvěřitelný počin, 12krát vyprodal svatostánek ve Wembley a bylo to jako velmi dojemný a vlastně Harry Styles i zmiňoval, že by tyhle ty věci nikdy nezažíval, kdyby nebyl součástí právě kapely One Direction, takže klukům na dálku poděkoval za tuhletu skvělou kapitolu a tenhle ten neuvěřitelný milník, přátelé, 12krát za sebou vyprodat Wembley Stadium, to je jako opravdu něco. Pokračuje Maximum muziky, bude to třeba birthday party už za chvilinku.
1: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Tvůj pocit po projektu?
4: Jipi!
5: Jo!
3: Jé!
4: Jipi, jipi!
5: Jí!
3: Hornbach, s námi to zvládnete. Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
2: Instagram Evropy 2 dělá s lidma věci.
6: Byl konec. Já byl roztancovaný. Ještě teď se.
2: Buďte taky roztancovaný. Jako skoro 400 000 followerů Instagramu Evropy 2. Dej follow E2CZ a bav se na maximum.
6: Takže jste to odnesli vy, milí posluchači.
2: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
7: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
8: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
2: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači, jste posluchači Evropy 2.
9: A můžu ještě něco říct?
6: No povídej.
9: To nejlepší rádio na světě.
6: Adame.
2: Bez generace E2 by to nešlo.
9: Děkuju moc.
2: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
10: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
11: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

0: Evropa 2 hraje na maximum, máme 7. července, já tady mám pro vás seriálový tip, pokud byste chtěli, jak už nám Zuzanka naznačovala, ještě pár dní nás čeká takový sichravý počasí, takže možná sednout někam na gauč, pokud teda nechcete zrovna někam cestovat. Mám tady tedy pro vás onen zmiňovaný tip, seriál se jmenuje I Will Find You, v češtině Najdu si tě. Hlavním představitelem je Sam Worthington, kterého můžete znát jako chlapíka z Avatara. Chci říct, on tam nebude hrát v té podobě toho Avatara, jo? Hraje tam normálně jako civilně. A já vám tady jenom přečtu popisek toho seriálu, ať tady něco neprozrazuju. Kvůli falešnému obvinění z vraždy vlastního syna skončí za mřížemi, pak se ale dozví, že malý Matthew je možná pořád naživu a rozhodne se ho zachránit. Tak tohleto je ve dvou větách prostě poenta toho seriálu a já teda musím říct, že mě to teda vtáhlo do děje. Je to napínavý, možná chvilkama nepravděpodobný, protože já vám to nebudu prozrazovat. Prostě podívejte se na to sami, mně se to líbilo, včera jsem to dokoukal, má to 74% asi, takže dobrý, jo?
1: Evropa 2 88.2 a 105.5 FM. Tvůj pocit po projektu?
2: Jipi!
3: Jo!
2: Jé!
4: Jipi, jipi!
1: Hornbach, s námi to zvládnete. Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. A ne

0: DJs Burian, Flux a Pomeje. Evropa 2 Comedy Tour and DJs Dance Night. 24. července v Amfiteátru Loket.
1: Jaký krátký projev třeba.
0: Vstupenky na Ticket Portal.

0: Česko-skandinávská stopa v éteru Evropy 2 We Are Domy pokračuje Zuzka Kozáková se zprávami. Pojďme na ně.
1: Dobré ráno. S revolucí v dopravě přichází Středočeský kraj. Navrhuje ministerstvu dopravy, že by stejně jako spravuje silnice druhé a třetí třídy, spravoval i regionální železniční tratě. Součástí koncepce je také několik zásadních staveb, bez nichž se doprava a hlavně cestující v centru republiky budou cestu nepohnou. Tato vize je součástí dlouhodobé strategie, kterou zástupci regionální dopravy vypracovali a hodlají nyní předložit státním orgánům. Přes 2500 lidí loni využilo výzvy k přihlášce trvalého pobytu v Olomouci za bonus 10 000 korun. O jejich vyplacení si můžou žádat od začátku června. Čas mají do konce července. O slíbenou odměnu si zatím požádalo 900 lidí. Kapitán portugalských fotbalistů Cristiano Ronaldo po prohře se Španělskem a vyřazení v osmifinále šampionátu v Americe potvrdil, že odehrál poslední zápas na mistrovství světa v kariéře. 41-letý hvězdný rekordman v počtu startů a branek v reprezentační historii se zároveň zatím nerozhodl, zda v národním týmu skončí nebo zda ještě bude pokračovat.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Opatrně na dálnici D1 záchranné složky zasahují na 257,5 kilometru ve směru na Prahu. Eviduje se tady požár nákladního vozu. Na D7 ve směru z Chomutova na Prahu na 4. kilometru se srazily dva vozy. Nehodu hlásí Praha na Bojišti a v Napajedlech na Zlínsku se srazily dva vozy v Žerotínově ulici.
2: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
1: Venku je převážně oblačno až zataženo, během odpoledne a večera se objeví déšť či přehánky, v noci na středu pak bude vydatně pršet na celém území Česka. Dnešní nejvyšší teploty očekáváme v rozmezí od 25 do 30 stupňů. Ze zpráv Evropy 2 je to vše a 2 minuty po 8 pokračuje Koťák.
0: No a my se v této hodině podíváme třeba na ty nejvíce lajkované příspěvky na sociálních sítích a k tomu přidávám maximum muziky. Evropa 2.

0: Krásné dobré ráno při poslechu Evropy 2, od mikrofonu vás zdraví Koťák. Tohle to je maximum muziky. Já jsem vám sliboval, že se podíváme na ty úplně nejpopulárnější posty nebo posty, které dostaly úplně nejvíc lajků. Bude to trochu fotbalový, protože fotbal skutečně vládne světu a ty nejúspěšnější profily s tím největším dosahem mnohdy bývají právě ty fotbalové. Tak jeden z těch nejvíce lajkovaných byl přestup Cristiana Ronalda v roce 2022 do klubu Al Nassr, který získal 32 milionů lajků. Potom pokračujeme vlastně prosincem stejného roku, kdy Messi oslavoval s Argentinou vlastně vítězství v rámci mistrovství světa ve fotbale. Letos tedy obhajuje, zatímco Cristiano Ronaldo a Neymar už si tedy pravděpodobně za reprezentaci nezahrají. Leo Messi má stále možnosti a příležitosti přidat nějaký další velký úspěch do své bohaté kariéry. 33 milionů lajků. Pokračujeme taky XXX Tenacion. V roce 2018 za svůj final post dostal neuvěřitelných 34 milionů lajků. Potom v listopadu v roku 2025 se Messi na chviličku navrátil na Camp Nou, za to dostal 36 milionů lajků. Potom tady máme zásnuby Travise a Taylor za 37 milionů lajků. Potom tady máme znovu Messiho s mistrovským pohárem za 40 milionů lajků. 41 milionů lajků má ikonická fotka, kde je Ronaldo a Messi vedle sebe a hrajou spolu šachy. To získalo 41 milionů lajků. A pak vás to možná překvapí, protože, přátelé, ten druhý nejlajkovanější příspěvek na Instagramu v roce 2019 bylo vajíčko. Prostě jenom vyfocený vejce. Možná víte, jaká kauza kolem toho bylo, a to vejce dostalo víc lajků, než já kdy dostanu, než kdokoliv z nás pravděpodobně kdy dostane. 60 milionů lajků. Zuzanko, prostě obyčejný vejce, 60 milionů lajků. No a ten nejlajkovanější příspěvek je znovu Leo Messi, kdy s Argentinou vlastně ovládli mistrovství světa v roce 2022 a obdržel 74 milionů lajků. Tak uvidíme, jestli se pohnou tyto rekordní tabulky v rámci letošního mistrovství světa. Pokračuje Kygo, Khalid, Griffin už za chvíle.
1: Nastav uši hvězdám.
2: Hey Czech Republic, I'm Bere on Evropa 2.
3: Hey Czech Republic, this is Declan J. Donovan and you're listening to Evropa 2. We want to meet the light when it's
4: burning low. Hey, this is Passenger, you're listening to Europa Vier.
5: Hey, we're Imagine Dragons and you're listening to Europa de Vier.
6: Europa Vier.
7: Mobil?
8: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
7: Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
10: Zpátky k muzice.
11: Evropa 2.

Celoprázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

주는 건 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: Coldplay a BTS v éteru Evropy 2. Už jsem tady dneska o tom mluvil, ale Coldplay byli poraženi, protože Coldplay byla jediná kapela, která dokázala historicky 10krát vyprodat Wembley Stadium, ale tentokrát už je v rámci tohoto roku dokázal porazit Harry Styles, který se ve Wembley objevil 12krát a 12krát vyprodal. My gratulujeme, jdeme na trochu těžší téma. Každý z nás to možná občas dělá, možná to dělají holky, možná to dělají kluci. Zkrátka si koupíte něco a potom se vás váš partner zeptá, hele, to je nový, a ty, ne, to mám už hrozně dlouho, akorát jsem to třeba nenosila nebo tak, ale nemusí to být pravda. A pozor, přátelé, finanční nevěra je totiž prý víc nebezpečná než ta sexuální. Až 40% párů žijících ve společné domácnosti se dopouštějí finanční nevěry, tedy tajného utrácení nebo utajování peněz před partnerem. Podle párové terapeutky to může být klidně nebezpečnější než sexuální nevěra, vidíte to? Člověk si koupí prostě nějakou halenku nebo blůzku a může ho to stát vztah. Tak prosím vás, upřímnost a nohy v teple, nebo jak se to říká. Two Colors, Ed Sheeran a taky novinka Krištof a Domy Aladžia se singlem Půlnoční hřích už za chvíli v éteru Evropy 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Lazura Aesthetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Aesthetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Aesthetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.aestheticprofi.cz.
5: Tvůj pocit po projektu?
6: Jipi!
7: Jo!
5: Jé!
6: Jipi, jipi!
7: Jí!
5: Hornbach, s námi to zvládnete.

0: Tenhle ten single byl a je o věcech, které se stávají těsně kolem půlnoci a zároveň si myslím, že tahle skladba Půlnoční hřích je naprosto zásadní i pro influencerku Domy Aladžia, která byla Krištofem právě Richardem Krajčeho oslovena k tomu, že by si dokázal představit, že by se objevila vlastně na nové desce kapely Krištof. A to se taky stalo a výsledek tohoto počinu jste slyšeli právě teďka. Dominika je nejenom influencerka, zpěvačka, ale taky čerstvá Miss Grand Czech Republic. Takže my gratulujeme k tomuto splněnému snu, protože Domy Aladžia říkala, že si nedokázala nikdy představit, že v dobách, kdy poslouchala kapelu Krištof, že by si s ní mohla někdy zaspívat. No mi to přijde jako dost jako pěkný. Přátelé, plňte si svoje sny, poslouchejte Evropu 2 a za chviličku tady pro vás máme třeba Machine Gun Kellyho a nebo Car Sleepers, taky Ellie Goulding. To je maximum muziky Evropy 2.
1: Evropa 2.

0: maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Jednu minutku po 9. hodině vám přinášíme aktuální zprávy Zuzky Kozákové na Evropě 2.
1: Hezké ráno. Stovky metrů ramp, schodů a pásových dopravníků a na konci nenápadná kabina se dvěma robotickými rameny. To je nová linka na třídění odpadu, kterou montují technici v Třinci. Lidské ruce tak částečně nahradí nový robot, který bude na konci linky dotřizovat plastový odpad. Jde o první technologii svého druhu v Česku. Nová linka má spustit provoz na začátku příštího roku. Od dubna mohli lidé každou první neděli v měsíci navštívit z rozhodnutí Ministerstva kultury vybraná muzea a galerie zdarma. Tato možnost nyní skončila. Podle mluvčí úřadu Barbory Šťastné šlo jen o pilotní fázi, kterou ministerstvo bude nyní vyhodnocovat. Nicméně ministerstvo počítá s obnovou na podzim. Tenistka Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. Turnajová devítka porazila na londýnské trávě Američanku Madison Keysovou 6-4, 7-6. O postup do semifinále se utká s Belgičankou Elis Mertensovou, která vyřadila Marii Bouskovou 2x 6-4. Utkání Jiřího Léčky a Němce Alexandra Zvereva bylo přerušeno kvůli regulím. Stav je z pohledu českého hráče 4-6, 5-7 a 3-3. Dohrávka je na programu dnes.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na D8 ve směru na Prahu. Na 77. kilometru bouralo nákladní vozidlo, které skončilo mimo komunikaci. Na D48 na trase Český Těšín Rybí máme odstavené nákladní vozidlo na 49. kilometru. Na Svitavsku na silnici 35 u obce Řídký zasahují záchranné služky u nehody třech vozů a na Uhersko-Hradišku opatrně na silnici 495 u Bojkovic. Bourala tu dodávka s osobním vozem.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku převládá oblačnost, místy je zataženo, během odpoledne a večera očekáváme déšť či přehánky. Teploty se dnes dostanou na 25 až 30 stupňů Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše, 3 minuty po 9, opět pokračuje Koťák.
0: No a protože Evropa 2 je silná nejenom v té hudební produkci, máme pro vás i fantastické podcasty, tak si o některých z nich něco málo řekneme za chvíli. Evropa 2.

0: hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
1: Kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 je porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páči, prostě tam budete čekat.
2: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropě 2.
3: Měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
2: Přečíst to podle mě dokážu.
4: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
5: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
6: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
4: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
7: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
0: Evropa 2, kde to stojí?
8: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
7: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
0: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
9: Ačka jsou i v létě plná.
10: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
11: A výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Prosecco přesně v italském stylu.
13: To je Mionetto.
12: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem.
13: Mionetto.
12: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
13: Mionetto.
12: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
13: Mionetto. Víc než jen prosecco.
14: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
15: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
16: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
15: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
0: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
17: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
18: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Rihanna, Rude Boy, Evropa 2, 9 hodin, 35 minut k tomu, nejenom hudbou, živ je člověk. Musím říct, že letos se velmi, velmi vydařil podcast roku, měli jsme krásnou návštěvu, strašně moc hlasů jste posílali, děkujeme za to, takže příští rok se zase opět těšíme při hlasování dalších kategorií podcastu roku. Gratulujeme pochopitelně všem vítězům, no a kdybyste chtěli tip na aplikaci, kde všechny tyto podcasty najdete a můžete si je poslechnout, a nejenom podcasty, ale i zprávy, tak vřele doporučuji naši aplikaci, která se jmenuje You Radio Talk, najdete tam Opravdové zločiny, Keci a politika, Padni komu patní, 559, no zkrátka celá řada dobrých podcastů, takže vás odkazuju přímo tady na tu stránku. Když jsme u těch podcastů Joea Rogana, zatím na You Radio Talk nemáme, ale kdybychom ho někdy do budoucna zařadili, tak bych vám doporučil podcast, který Joe Rogan spáchal s Tommy Lee, což je bubeník Medley Crew. Medley Crew je taková ta legendární prostě big beatová kapela, která si toho zažila spoustu. No a právě Tommy Lee teďka obchází rozhovory, protože vydává novou desku. Je to taková jako soulovka, řekněme, není to přímo prostě deska Medley Crew. No a vzpomíná na historky, která jako Medley Crew byly třeba předskokani Ozzyho Osborna, případně předskokani Rolling Stones, a zrovna na konto Rolling Stones říkal, že jednou vystupovali, už ani neví kde, pravděpodobně někde prostě v Torontu, a přijde do zákulisí se podívat na Micka Jaggera, Keitha Richardse, jak tam celý vypadá, a říká, přijdu tam 20 minut do koncertu a ty chlapi jsou jako úplně na šrot. Normálně tam fakt jako padají, tam na kytary přepadávají. On říká, to si nedokážu vůbec představit, jak tady zajedou koncert pro desítky tisíc lidí, když jsou teďka tady prostě v naprosto nepoužitelném stavu. A říká, byla minuta do koncertu a najednou prostě na stage se objevují jak svěcenou vodou prostě politá sestava Rolling Stones, která prostě zajela skvělý koncert. Nechápu, jak to tyhle ty hudebníci zvládají, ale každopádně tenhle ten rozhovor je plný velice zajímavých detailů, takže dejte si nějaký dobrý podcast, my pro vás máme pochopitelně maximum muziky a taky zprávy z Zuzky Kozákové.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
3: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Výhry, slevy, zábava.
5: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
6: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
5: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
6: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
5: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
7: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
11: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
12: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playce.cz.
13: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u Jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

0: Single Do You See na Evropě 2, 6 minut před 10. hodinou, za chvilku tady budou tady zprávy Zuzky Kozákové. Já tady mám takovou malinkatou odbočku, co se týká herních konzolí, pokud rádi hrajete například na PlayStationu, tak jste možná ten sběratelský typ. Já to třeba mám rád, já mám takovou knihovnu, která je na knihy, a pak mám knihovnu, která je třeba na ty DVDčka těch her, který jsem třeba historicky hrál. Sice už je nehrajou, už jsou třeba dávno starý, ale mám je tam vystavený. A tohle to by se mělo změnit od roku 2028, jestli to čtu správně, tak PlayStation už nebude vydávat tyhle ty prostě pevný disky do těch mechanik v rámci těch PlayStationů. A tak to i vypadá, že v rámci PlayStationu 6 se tedy dočkáme inovace, že už tam prostě nebude ta zdířka, do který budete moci vložit ten pevný disk, takže budete muset všechno stahovat vlastně z toho cloudu. Tak nevím, jestli vás to rozesmutnilo, nebo potěšilo, nebo cokoliv. Berte to jako informaci. A ty opravdu kvalitní, validní informace, ty už pro nás má Zuzka Kozáková. Za chvíli buďte s Evropou 2, blížíte se 10. hodina.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
3: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
1: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
5: A můžu ještě něco říct?
6: No povídej.
5: To nejlepší rádio na světě.
6: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
5: Děkuju moc.
1: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Day.

0: DJs Burian, Flux a Pomeje. Evropa 2 Comedy Tour and DJs Dance Night. 24. července v Amfiteátru Loket.
1: Nějaký krátký projev třeba.
0: Vstupenky na Ticketportál. Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
2: Mým sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
0: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
3: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebil mi postel.
0: Song za trest.
4: Jsem úplně vytočená, kluci.
0: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
3: To je retard.
0: Na Evropě 2.

0: Počkej, já jsem to řekl tak nějak jako ledabile. Pojďme se na ně podívat. Evropa 2. Zuzka Kozáková.
1: Dobré dopoledne. Po premiérovi Andreji Babišovi na summit NATO do Ankary vyrazil také prezident Petr Pavel. Před odletem prezident řekl, že summit se odehrává za složité mezinárodní bezpečnostní situace. Uvedl, že bude mít řadu bilaterálních jednání se svými protějšky. Summit podle něj bude mít 3 priority. Mimo jiné půjde o výdaje na obranu či podporu Ukrajiny. Ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti bývalého ředitele motolské nemocnice Miloslava Ludvíka. Zpochybňuje důvodnost trestního stíhání v korupční kauze. Kritizuje také rozhodování o vazbě a opatřeních, která jí začátkem letošního roku kvůli obavám z útěku nahradila. Od ledna je Ludvík stíhaný na svobodě. Ve vazbě strávil téměř 11 měsíců. České snowboardistky by se dnes měly dozvědět, zda v programu zimních olympijských her zůstanou i v roce 2030 paralelní závody, v nichž Ester Ledecká a Zuzana Maďarová vybojovaly 3 zlaté medaile. Mezinárodní olympijský výbor se k programu vyjádří na odpolední tiskové konferenci.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Záchranné složky zasahují na dálnici D11 na trase Praha Jaroměř Sever. Na 78. kilometru bourala dodávka s nákladním vozem. Na dálnici D5 ve směru na Prahu máme odstavený nákladní vůz na 14. kilometru. Bouralo se v Praze v ulici Nad Strouhou a na Mělnicku v obci Byšice v Nádražní ulici se srazil nákladní vůz s osobním.
2: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
1: Venku je oblačno až zataženo, během odpolední hodin očekáváme déšť či přehánky. Na teploměrech naměříme maximální teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše a 3 minuty po 10. opět pokračuje Koťák.
0: Tak já si jenom zapnu mikrofon, to je dobrý nápad, Jakube. Takže Leonek, Callum Scott, Single Stay a Maximum muziky. Pojďme na to.
2: Evropa 2.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, 10 hodin, 15 minut. K tomu, pokud jste velkými fanoušky podobně jako já seriálu Yellowstone, tak celá jistě víte, že to po několika sérií skončilo, protože Kevin Costner oznámil, že tedy v natáčení tohoto seriálu kultovního, úspěšného už pokračovat nebude, takže my vlastně nemáme konec, ale to neznamená, že bychom neměli postavy, které by dokázaly utáhnout svůj vlastní seriál. Já musím zmínit Ripa a Beth Dantonovi, to je tedy dvojice, která se provdala v rámci vlastně ještě Yellowstone, ale teď už si založili v podstatě svůj vlastní seriál. Poté, co jejich ranč v Montáně srovnal se zemí lesní požár, se Rip a Beth Dantonovi připravují na nový život v texaské Rio Palomě. A musím teda říct, přátelé, že to má velmi dobrý vibe. Jestli máte tyhle dvě postavy rádi, tak ranč Dantonových by měla být další volba, kde byste měli v rámci sledování pokračovat. 83%, víc vám neprozradím, ale myslím, že to je velmi, velmi kvalitní. Pojďme se podívat na to, co tady máme pravidelně každý týden, a to je Evropa 2 Music Chart.
1: Evropa 2 Music Chart. Music
2: Chart. Evropa 2 uvádí
1: nejprestižnější hitparádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy. Na Evropa 2 CZ. Evropa 2 Music Chart. Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa2.cz.
3: Co se tady děje?
4: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vídlu, to se vyplatí.
10: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první tři tankování. A navíc celé léto dostáváte dvakrát více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
11: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
1: Zpátky k muzice.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Ladíte maximum muziky Evropy 2, 10 hodin 35 minut k tomu. Zkuste se se mnou zamyslet nad nějakým opravdu kvalitním filmovým pokračováním takřka čehokoliv. Jo? U jakého snímku byste dokázali říct, že druhý díl byl fakt dobrý, prostě třeba lepší než ta jako jednička. Mně napadá, ty bláho, mně napadá třeba Terminátor. Terminátor 2 jako hodně super. Toy Story 2 taky hodně super. Shrek 2 taky za mě hodně super. No a kam tě míříš, Kubo, řekni nám to, tak já vám to povím. Mluvili jsme tady kdysi dávno, nebo před několika měsíci o Camp Rocku, který by se měl dočkat svého pokračování. Pokud tady máte rádi Jonas Brothers, tak se můžete těšit v podstatě na to úplně původní složení. Ježišmarja, po kolika letech to je? No já nevím, asi po 20. Každopádně, dámy a pánové, Camp Rock se vrací a datum premiéry 14. srpna. To máme za měsíc a 7 dní, takže máte se na co těšit. A my k tomu máme pár zajímavých detailů, který najdete v našem článku na webu Evropa2.cz.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flash.

0: Robin Schulz a Kido na Evropě 2, 10 hodin 46 minut. Já vám prásknu, o čem se tady moji kolegové bavějí. Je totiž takové typické letní téma a je to výběr pedalboardů. Přátelé, ještě před 20 lety jsme žádný pedalboard neznali a dneska je to takový trend.
1: Ano, my, když jsem byl já malý, tak jsme jezdili na surfu. Já jsem jezdil na windsurfingu, to už bylo tehda, a místo pedalboardu jsme používali to prkno, který je jako pevný, nebo bylo pevný. Tenhle ten pedalboard je dobrý, že vlastně ho vyfoukneš a dáš ho do auta a můžeš někam jet, ale proč jsme se o tom začali bavit? Já přišel do studia, koukám tady náš kolega Martin Cihlář, říkám, dělej něco, já vím, že jsou prázdniny, ne, že tady budeš vybírat pedalboard v pracovní době. Lump jeden.
0: Hele, to jsem slyšel, že v Kauflandu
2: mají. A už je tady vedení.
0: A pozor,
2: už je tady vedení, hele, ty jsou tak rychlí.
0: Jdeš na kobereček, jdeš na kobereček. Pokračuje, no,
2: pozor, Martin, něco má.
3: Ne, vedení přišlo a říkal, já ti poradím, jaký je dobrý.
2: A nebo taky pozor, jestli je v akci, já si vemu taky dva.
0: Pokračuje Pavel Cejnár mezi 11. a...
2: 15.
0: A 15.
2: Takhle
0: hodinou.
2: Ve 3:15, jestli přijdou kluci, tak končím dneska.
0: Tak parádička. Přátelé, užívejte za poslechu Evropy 2 a Pavla Cejnara.
4: Evropa 2.

0: Před chviličkou odbyla 11. hodina, úterý 7. červenec, Evropa 2 a Zuzka má nejčerstvější zprávy.
1: Dobré dopoledne. S revolucí v dopravě přichází Středočeský kraj. Navrhuje ministerstvu dopravy, že by stejně jako spravuje silnice druhé a třetí třídy, spravoval i regionální železniční tratě. Součástí koncepce je také několik zásadních staveb, bez nichž se doprava a hlavně cestující v centru republiky v budoucnu nepohnou. Tato vize je součástí dlouhodobé strategie, kterou zástupci regionální dopravy vypracovali a hodlají nyní předložit státním orgánům. Přes 2,5 tisíce lidí loni využilo výzvy k přihlášce trvalého

0: 41letý hvězdný rekordman v počtu startů a branek v reprezentační historii se zároveň zatím nerozhodl, zda v národním týmu skončí nebo zda ještě bude pokračovat.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Pozor na odstavený autobus, který je na D3. Jedná se o trasu Mezno Kaplice a stý 19. kilometr. Bouralo se v Opavě v Hlučínské a opatrnost to bude chtít i na Českobudějovicku. Na vjezdu do Litvínovic, kde bouralo osobní vozidlo.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Venku je oblačno až zataženo, během odpoledne a večera očekáváme místy déšť či přeháňky. Dnešní nejvyšší teploty se pak dostanou na 25 až 30 stupňů Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše a 2 minuty po 11. si slovo bere Pavel Cejnar.
2: Venku je oblačno až zataženo a my tady na Evropě 2 máme jasno, že budou hrát Switch Disco a nebo Lady Gaga už za chviličku. Tak držte krok s Evropou 2. Ano, to je muzika, jak já vždycky říkám, která se neodmítá. Tak mějte pohodovej den, dobrou náladu a úsměv, to vám přeje vaše Evropa 2.

0: nejlepší Evropě 2. Za chviličku Rasmus, nebo Silver Spoons, nebo Calvin Harris a Regan Bowman. Na to si počkejte, to je prostě muzika, která se na letní vibe Evropy 2 hodí na 1000000%. Tak za chviličku si řekneme, je tady nový trend v seznamování. Když půjdete někam na rande a budete chtít někoho ulovit, funguje to z obou stran, tak vám řeknu, jakým způsobem. I když na druhou stranu, já nevím, no. No, řekneme si to už za pár málo minut. Každopádně dneska slaví svátek Bohuslavy, velká gratulace, no a vám všem, kteří slavíte narozeniny, taky posíláme následující songy, který doufejme vám udělají dobrou náladu. Tak pohodové úterý, 7. červenec, tady je letní prázdninová vaše Evropa 2.
1: Letní vibe Evropy 2.

0: Na Evropě 2.
1: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
2: And it's Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging out with us right here on Europe 2.
3: Ahoy, this is Tom Grennan, and I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2. Love before you.
4: Hi, we are One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
5: Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
6: Zpátky k muzice.
7: Evropa 2.

0: Calvin Harris, Sarah & Bowman na vaší Evropě 2. Úterý, prázdninový vibe šíříme a mě by zajímalo, jak to máte se seznamováním, jestli máte nějaký osobní zbraně, který vytáhnete, když se jdete seznamovat s někým. Vy, pánové, i vy, dámy. No, každý to má trošku jinak, je to osobní věc, ale pozor, nový trend v seznamování využívá neobvyklou vůni těla. Vůně, která přepíše pravidla hry na seznamovacím trhu, se tady píše. Zapomeňte na růže, vanilku i santalové dřevo. Nový trend láká na 100% osobní esenci, která podle odvážných průkopníků spolehlivě okouzlí každý protějšek. Takže už se to někde jako praktikuje, nebo někde se to dá vyrobit, že za vaší vůně vlastně z různých kousků těla, můžete si pod tím představit, co chcete, tak se vyrobí vlastně taková ta vůně, kterou potom na sebe aplikujete, když jdete se s někým seznámit a prej to jako funguje, no. Tak já nevím, bavili jsme se tady o tom, myslíme si, že osobní nastavení hraje klíčovou roli v tom, jak na ostatní působíme. Lidé, kteří se cítí atraktivní, se chovají otevřeněji, to je jasný, což zvyšuje šanci na úspěšné seznámení. No a vlastní esence v tomto případě slouží jako psychologická kotva a symbolizuje spíše talisman pro štěstí. Pokud ale věříte, že máte v rukávu tajnou zbraň, začněte se chovat tak, že se magnetem pro opačné pohlaví skutečně stanete. No a když někam vyrazíte na nějaký ten lov partnerů a partnerek, tak držíme palce, ať vám to jde. Tak ať to prostě cinkne. Thomas Robin, Don Toliver a nebo taky Black Bear už za chviličku. Tak pohodové úterý. Tady je léto a vaše Evropa 2.
1: Tvoje léto na maximum. Evropa 2. Evropa 2. 80.
2: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
1: 82 a 105,5 FM.
3: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
4: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Lazura Aesthetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Aesthetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Aesthetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.aestheticprofi.cz.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
1: Evropa 2. Maximum muziky. Maximum 2.

0: Pohodové úterý vám přeju. Ve 11:45 mám tady takzvanou poslední výzvu. Víte, jak to je třeba na letišti, když zapomenete jít k tomu letadlu a najednou poslední výzva, dostavte se k odbavení, ne k odbavení, ale dostavte se k letadlu, ke gateu, já nevím, tolik a tolik, jinak odletíme. Tak já tady mám poslední výzvu na hlasování do nejprestižnější české hitparády Evropa 2 Music Chart. Máte na to přesně teď 15 minut, abyste ovlivnili ten, kdo si polepší hitparádě pro tento týden, protože i v létě nepřijdete o Evropa 2 Music Chart. Tento týden si to střihneme spolu, máme přece tu letní pohodu a letní vibe. No tak zahlasujte, protože bez vás bychom ten žebříček nedali dohromady. Tak hlasujte teď hned na Evropa2.cz pro toho svýho favorita. Nahoře je několik skvělých songů a je to na vás, který tento týden vyhraje. Tak klikněte ještě jednou, hlasování a všechno potřebné k hitparádě naleznete na Evropa2.cz. Posledních teď už 14 minut hlasování pro tento týden.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.

0: Je tady úterní poledne, 7. červenec, ještě jednou Bohuslavy mají svátek, velká gratulace, no a pro vás všechny Evropa 2 má teď čerstvé zprávy, víc Zuzka Kozáková, pojďme do nich.
1: Hezké poledne. Na železničních přejezdech přibudou závory. Správa železnic je plánuje letos doplnit na více než 50 místech, a to především tam, kde je provoz nejrizikovější. Počet nehod na vlakových přejezdech u nás sice klesá, ale přesto se jich každoročně stanou desítky. V Česku je přibližně 7,5 tisíce železničních přejezdů. Závory mají ale jen asi 2 tisíce z nich, tedy necelá třetina. Dnes končí termín, kdy lidé musí uhradit peníze za objednané dluhopisy republiky. Lidé si objednali české státní dluhopisy za zhruba 80 miliard. Zájem tak čtyřnásobně překročil původní emisní plán 20 miliard korun. První upisovací období skončilo v neděli 28. června a s tím možnost podat žádost o úpis státních dluhopisů. Europoslanci budou dnes hlasovat o aktualizaci práv cestujících v letecké dopravě. Dohoda mezi zástupci Evropského parlamentu a členských států EU, která proběhla minulý měsíc, počítá se zachováním nároku na finanční kompenzaci při více než 3-hodinovém zpoždění letů. Proces vrácení peněz by měl být rychlejší.

0: Ratajes srazili dvě dodávky.
1: Tak si představte, že pro vás máme...
2: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví? Tak dej follow e2.cz a bav se. Evropa 2, jak je venku?
0: Venku je oblačno až zataženo. Během odpoledne a večera očekáváme déšť či přehánky. Počítejte s četnějšími srážkami během pozdního večera, zejména na severu. A teploty takty se pohybují v rozmezí od 25 do 30 stupňů Celsia. Z dalších zpráv Evropy 2 je to vše a krátce popoledni si slovo bere Pavel Cejnar.
3: Na samotný začátek dnešního úterního odpoledne jsem vybral pecku Kygo, Khalid, Griffin, Save My Soul. Tady je vaše Evropa 2.
2: Evropa 2.

Malinko přidáme na tempu, 9,5 minuty popolední Boniem, Rehab, Sunny, za chviličku Ray Dalton, no a právě touhletou písničkou přivoláváme sluníčko zpátky, o víkendu už má bejbožsky. Těšíme se, Evropa 2.

0: Ray Dalton na Evropě 2. Máme 14 minut po 12. hodině. Dnes je 7. července, tedy 7.7. No a nevím, jestli koukáte na mistrovství světa ve fotbale, to nám pomalu, ale jistě kulminuje. Možná, že koukáte i na Wimbledon, no a chtěl jsem mluvit o tom Wimbledonu, protože právě 7.7. v roce 1961 česká teniska Věra Suková ve finále Wimbledonu podlehla Američance Karen Sussmanové 4-6, 4-6, ale na druhou stranu v roce 1973 Jan Kodeš vyhrál Wimbledon nad Alexem Metrevelim 6-1, v druhém setu to bylo 9-8 a ve třetím setu 6-3. No a v roce 1997 byly tady stoleté záplavy v České republice, které, jak už jsem říkal před chvíličkou, kulminovaly, protože kulminuje i to mistrovství světa, kulminovaly, abyste měli představu, a pokud už jste to zapomněli, tak povodeň vyhnala z domovů na 80 tisíc lidí, z toho více než 10 tisíc zůstalo bez střechy nad hlavou a celkový škody přesáhly 63 miliard korun. Takže nic podobného si opravdu nepřejeme. Přejeme, aby váš den a váš týden a vaše léto bylo bez problémů, abyste si ho užívali. No a potom tady mám jednu takovou zajímavost, která se taky váže k 7.7. Ale řekneme si už za chviličku. Machine Gun Kelly, Adele a Lenny. Hezké úterý, Evropa 2.
1: Letní vibe Evropy 2. Instagram Evropy 2 je plný hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
2: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
1: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
3: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
1: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
4: To je moje show.
1: Dej taky follow E2.cz.
5: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků. Začínáme.
1: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
4: Vždycky to byla moje show.
6: Značka Parkside.
7: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
6: Slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
11: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
10: A tak to bude drahé.
11: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
12: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový latte na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
13: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
1: Zpátky k muzice.
14: Evropa 2.
15: Let's go. Sounds good.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na MOLce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

Dnešní úterní odpolední Evropu 2, tak včera 6. července, jestli jste poslouchali, tak jsem říkal, že byl světový den polibků. Doufám, že jste na to nezapomněli, že jste polibky rozdávali, samozřejmě.

0: jste o tom někdy slyšeli, svahilština. Víte, co to je? Tak, aby jsme byli znalí, tak svahilština je bantuský jazyk používaný ve východní Africe. Pro většinu mluvčích nejde o jazyk mateřský, ale především o dorozumívací a společně s angličtinou jde o nejdůležitější lingu franku východní Afriky. A za úřední jazyk dokonce byla prohlášena v Tanzánii, Keni, Rwandě a Ugandě. Teď pozor, zatímco počet rodilých mluvčích je odhadován v rozmezí od 3 do 18 milionů, tak celkový počet uživatelů svahilštiny může být až 200 milionů. No, abyste měli tu představu, tak svahilština má gramatiku založenou na bázi jazyků bantuských, ale její slovní zásoba je směsící převážně bantusko-arabsko-anglickou. Tak, zase jsme o něco chytřejší, já si myslím, že to není vůbec špatná věc. Meduza, Linkini, Lost Frequencies, další Maximum muziky Evropy 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
3: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
1: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
4: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
1: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
5: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebril mi postel.
1: Song za trest.
6: Jsem úplně vytočená, kluci.
1: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
5: To je retard.
1: Na Evropě 2.
7: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
8: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
1: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
9: A můžu ještě něco říct?
10: No povídej.
9: To nejlepší rádio na světě.
10: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
9: Děkuji moc.
1: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
11: Přijeďte si do Špindlerova mlýna užít báječné léto. Čekají vás výlety do krásné přírody, pěšky či na kole, adrenalinové zážitky nebo zábavné aktivity pro děti. Letní pohodovou atmosféru horského městečka doplní koncerty Špindl Unplugged každou sobotu v podvečer. Hory v létě nejsou kompromis, jsou ta nejlepší volba. Více na městošpindlerovmlín.cz.
1: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
12: Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.

0: Panika Iris na Evropě 2. Za chviličku Benson Boone anebo BB Rexa s Davidem Guettou. Daniel a ve 13 hodin dáme čerstvé zprávy. Mimochodem, už jste byli letos na nějaký svatbě, my jsme tady říkali, že bychom hned šli. Já vlastně jdu v sobotu, těším se na to, no a o svatbě to je taky na našich stránkách Evropa2.cz. Kdo prožil dojímající svatbu, respektive fanoušci se dojímají nad jakou svatbou, vy se podíváte na Evropa2.cz, hnedka na homepage se to dozvíte. No a taky se tam rozebírá svatba století Taylor Swift, jak bude dlouho trvat, nebo jak to bude vypadat, kde a podobně. Detaily taky na našich stránkách Evropa2.cz. No a Sebastian vstupuje do nové éry. Do klipu obsadil přítelkyni Andreu. Detaily a podrobnosti taky na našich stránkách Evropa2.cz. Za chviličku 13. hodina, pokud až teď jdete k obědu, tak ať vám chutná, pokud cestujete, šťastnou cestu, pokud lelkujete, tak ať máte pohodový léto. Jsme rádi, že jste s Evropou 2. Tvý léto na maximum.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playce.cz.
2: Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. Aneb brzda naživo a taneční party. Nasty, Arny Vojtáno a Petr Říbal vám rozhýbou bránici. A zbytek těla vám protáhnou DJs Burian, Flux a Pomeje. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. 24. července v Amfiteátru Loket.
3: Jaký krátký projev třeba.
2: Vstupenky na Ticketportal. Maximum tvý muziky.
4: Evropa 2.
5: Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

0: Před chviličkou bylo 13 hodin, stále úterý, stále Evropa 2 ve vašich uších, teď zprávy a Zuzka Kozáková.
1: Hezké odpoledne. Čeští a němečtí policisté společně se strážci v Národním parku České Švýcarsko hlídkují i o prázdninách. Do obtížně přístupného terénu vyrážejí na čtyřkolkách. Zapojila se také jízdní policie z Libereckého kraje a Prahy na koních. Vybrané lokality mapuje policie s pomocí dronu. Hlídky se zaměřují především na dodržování pravidel pohybu v

0: Basketbalistka Eliška Hamzová odehrála po zhruba 3 týdnech další zápas v WNBA za Minnesotu. 24-letá česká reprezentantka za 8,5 minuty vstřelila 2 body. Její tým Lynx ale nakonec doma podlehl Connecticutu 89-90.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Pracuje se na 166. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno, projíždějte tak opatrně, další komplikace jsou na D8 ve směru na Prahu. Na 93. kilometru je hlášena odstavená dodávka.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Stále většinou oblačno až zataženo, postupně počítejte s deštěm či přehánkami. Teploty se aktuálně drží mezi 25 až 30 stupni. Tolik ode mě, vy jste s Evropou 2 a opět taky s Pavlem Cejnarem.
2: Přejeme vám pohodové léto, pohodové prázdniny, pohodový den vám všem, kteří musíte být v práci. Damiano David anebo Endless Summer právě teď.

vás Evropa 2, tak tohle je moje krevní skupina. No a tohle to taky není vůbec špatná věc. Harry Styles, toho tady nemusím představovat. American Girls, za chviličku taky Martin Garrix, Macklemore. A já vám všem 11 minut po 13. přeju pohodovej den, dobrou náladu a pohodu. Všude tam, kde se ladí Evropa 2.

0: To není vůbec špatná věc. Steven Sanchez na vaší Evropě 2. Tak, minulý týden, středa, čtvrtek, pátek, sobota jsme vysílali ze samotného srdce festivalu Beats for Love. Natočili jsme pro vás mnoho různých rozhovorů, mnoho různých zákulisních věcí. No a jedna ze zákulisních věcí je taky, že jsme se dozvěděli určité, já nevím, jestli můžu říct moresy nebo přání jednotlivých DJů a interpretů. Tak každý má přání nějaké jiné, někdo má rád určité jídlo, které chce mít připravený, někdo má rád třeba vůni, kterou chce mít navoněnou tu jeho já teďka nedokážu říct to slovo, ale šatnu, ano, nemohl jsem přijít na slovo šatna. Někdo má rád třeba květiny, které tam musí být, a někdo si přál jedno takové nevšední až šílené přání. Jaké to bylo? Dozvíte se pak, že i dál zůstanete poslouchat Evropu 2. Už za pár minut si to řekneme, tak nikam neodcházejte. A držte krok s námi. Pohodové úterý. Tady je vaše Evropa 2.
1: Tvoje léto na maximum. S Evropou 2. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
7: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
8: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
7: Zpátky k muzice.
2: Evropa 2.

0: Matěj Smutný na vaší Evropě 2, lehce po půl druhé. Já jsem to nakousnul před chviličkou, mluvil jsem tady o tom, že minulý týden, středa, čtvrtek, pátek, sobota, jsme mezi 14. a 20. hodinou vám zprostředkovávali atmosféru a festival Beats for Love. No a slíbil jsem, že vám řeknu taky jeden výmysl nebo přání jistého techno DJ, který hrál na jedné stage, nebudu říkat jeho jméno. Představte si, že vždycky, když se dělá kontrakt s nějakým jako zvučným jménem, s velkým DJem, tak se k tomu dostává takzvaný rider. Rider znamená seznam věcí, který mají být připravený, jaký tam mají být třeba přehrávače, ze kterých bude hrát, jestli chce mikrofon a tak podobně. A potom takový ty přání, nějaký občerstvení, jídlo, pití. No a jeden z DJů na konci toho rideru měl napsáno, že chce, aby na jeho pódiu, kde bude hrát, bylo obrovský akvárium a tam byla, tam byl shark, tedy žralok, jo, a živej žralok. No tak ty všichni, co to dávají dohromady, organizátoři, tak si říkali, že to není možný, aby přivezli do Ostravy, do České republiky žraloka, tak už přemýšleli, jak už mu tam jako namapujou nějakým videomappingem, aby měl tu představu, že když hraje, aby měl vedle sebe nebo za sebou toho žraloka. No a když kontaktovali toho jeho manažera, tak bylo to napsané na konci toho seznamu, toho rideru, tak říkali, no my to tam máme kvůli tomu, aby jsme se dozvěděli, že to čtete až do konce a žádnýho žraloka tam samozřejmě nepotřebujeme, ale když tam bude nějaký třeba nafukovací, tak bude aspoň velká legrace. Tak já si myslím, že mnozí z vás byste si z toho mohli vzít něco, že když píšete nějaký důležitý e-mail nebo třeba nějaký dopis, tak na konci se na něco optejte a uvidíte, jestli daný člověk to čte až do konce, anebo ne. To není vůbec špatná věc. Evropa 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
3: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.

0: úterní prázdninová letní Evropa 2. Na chviličku máme 14. hodinu. My jsme se tady před chviličkou bavili, já bych tak někam cestoval. Ostatní říkali, my bychom taky tak jako rádi někam jako vycestovali, tak chceme vás inspirovat. Taky byste si udělali, ale třeba jenom krátkou cestičku, krátkej prodloužený víkend, má být hezky, nějaká destinace, která je třeba letecky tady odsud do 2 hodin, 2, 3, 4 hodinky maximálně, v tom letadle se to dá, anebo vyrazit někam autem, to necháme samozřejmě na vás. Pode mnou hraje italská muzika, Itálie, jejich jídlo, úplně fantastický. Někdo tam dokonce jedete na dovolenou, moře a tak podobně. No, hnedka bych si nechal líbit. No a proč o tom mluvím? Před chvíličkou jsem se dozvěděl, že Španělsko odhaluje, že letos přivítají 100 milionů zahraničních turistů. Jo, podle jedné agentury to v pondělí uvedl španělský ministr pro cestování. A napomáhá tomu i prý nejistota na Blízkém východě, takže dřív se hodně lítalo na ten Blízký východ, teďka spoustu z vás si to rozmyslí a pojede třeba Španělsko. Mimochodem nejnavštěvovanější zemí je Francie, jo? A po Francii loni ve Španělsku přivítali 98,8 milionů turistů a letos to chtějí prostě bouchnout na to kilo. Tak jim v tom můžete třeba dopomoct, protože Španělsko super, Francie ideální, Itálie, no nechám to na vás. Hlavně, ať se vám tam líbí, ať vám chutná a, jak já vždycky říkám, ať se nám vrátíte, protože bez vás, posluchačů, by Evropa 2 nebyla tou proslulou Evropou 2. Tak díky za to.
1: To je léto na maximum. S Evropou 2. Evropa 2. 8.

0: Tak tomuhle se říká pohoda na maximum. Celeste Buckingham a Mike Spirit. 3 minuty po 14. hodině. Teď už jsou na řadě čerstvé zprávy. Je tady Zuzka Kozáková. Pojďme si je dát. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard korun. Poprvé tak splní závazek ze Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu. Před dnešním odletem na summit NATO v Ankaře to řekl premiér Andrej Babiš. S revolucí v dopravě přichází středo.

0: Navrhuje ministerstvu dopravy, že by stejně jako spravuje silnice druhé a třetí třídy, spravoval i regionální železniční tratě. Součástí koncepce je také několik zásadních staveb, bez nichž se doprava a hlavně cestující v centru republiky v budoucnu nepohnou. Tato vize je součástí dlouhodobé strategie, kterou zástupci regionální dopravy vypracovali a hodlají nyní předložit státním orgánům. Přes 2500 lidí loni využilo výzvy k přihlášce trvalého pobytu v Olomouci za bonus 10 000 korun. O jejich vyplacení si můžou žádat od začátku června, čas mají do konce července. O slíbenou odměnu si zatím požádalo 900 lidí.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Pozor na silnici 11, na trase Český Těšín, Opava, na 290. kilometru máme odstavené vozidlo po nehodě. Další komplikace jsou na Havlíčkobrodsku na vjezdu do České Bělé. Tady boural osobní vůz do stromu.
1: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
0: Počítejte s oblačností, místy je zataženo, počítejte taktéž s deštěm či přeháňkami. V noci na středu očekáváme srážky na většině území Česka. Teploty se aktuálně pohybují v rozmezí od 25 do 30 stupňů a přechodně vane velmi čerstvý vítr. Z dalších zpráv Evropy 2 je to vše a krátce po 14. už pokračuje Pavel Cejnár.
2: Ano, jsem tady a se mnou i další dávka Maxima muziky Evropy 2, tak mějte pohodu a dobrou náladu, léto, Evropa 2 je to tady.
1: Evropa 2.

Ladí vás Evropa 2, pojďme si dát činasky. Song se jmenuje Selhání, 11 minut po 14. hodině vám přeju stále dobrou náladu, hezké úterý. Za chviličku taky Lady Gaga, Bloody Mary. Tak držte krok s Evropou 2.

0: teď jsme si tady říkali, že bychom to ještě trošku zrychlili. Lady Gaga, Bloody Mary. 17,5 minuty po 14. hodině na Evropě 2. Dneska je úterý 7.7. A teď by mě zajímalo, jestli 7.7. máte jako za nějaký šťastný datum, prostě ty dvě sedmičky, šťastná sedmička se vždycky říká, jestli to hraje roli, jestli to má být dvojnásobný štěstí a podobně. Mimochodem 7.7. je podle numerologického směru spojováno s takzvaným portálem 7/7. V těchto tradicích je dvojitá sedmička považována za symbol intuice, vnitřní moudrosti a duchovního rozvoje. A přestože nejde o astronomický ani astrologický jev, mnoho lidí vnímá tento den jako vhodný okamžik pro zastavení, zamyšlení a osobní restart. Jo? Takže nepřehánějte to s tou prací, pokud nemusíte. No a podle numerologie nastává výjimečný okamžik 7.7. Myslete na to pro nové začátky. Tak si to přeberte, jak chcete. A pokud nějaký nový začátek máte před sebou, tak ať se vám zadaří. Youngblood, Purple Disco Machine, nebo Sombra, už za chviličku na Evropě 2.
1: Tvoje léto na maximum s Evropou 2. K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
2: Já, ty vole!

0: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
0: Zpátky k muzice.
1: Evropa 2.

Celoprázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

o půl třetí vás ladí Evropa 2. To je samozřejmě dobře, hezké úterý vám přejeme 7.7. Před chviličkou jsem tady mluvil o tom, jestli je to pro vás šťastné datum nebo není šťastné datum, a teď bych chtěl promluvit ještě jednou, se vrátit k minulému týdnu, kdy jsme vysílali z festivalu Beats for Love. Nejenom, že jsme vysílali a vlastně šířili ten festivalový vibe všude tam, kde se poslouchá Evropa 2, my jsme pro vás hodně natáčeli i s obrázkem a dokonce jsme vás vzali, ono v divadle se říká zákulisí, na festivalech nebo na koncertech se říká backstage, takže kdybyste chtěli vidět backstage, mrkněte na naše sociální sítě, konkrétně na Instagramu, buď na mým Pavel Cejnar, anebo na Instagramu Evropa2e2.cz, tak když tam nakliknete, tak se můžete podívat, jak to vypadá tam, kde ti velký DJové přijedou, kudy jdou na stage, jak to vypadá pohled ze stage a tak podobně. Calvin Harris tam byl, Dimitri

0: Můžete se podívat dokonce, kde i jedli. No a jak vypadá, jak to vypadá od zvukaře, jaký byl hlavní zvukař celého festivalu, tak podobně. Takže vzali jsme vás i s obrazem tam, kam se normálně nepodíváte, nenahlédnete. Tak mrkněte u nás na Instači, se to dozvíte a můžete se kochat společně s námi, protože opravdu bylo to tam naprosto skvělý a už teď se těšíme na příští rok. Leony, Coldplay, Katy Perry, už za chviličku, Evropa 2. Tvoje léto na maximum.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
3: Co na dřevo, aby vydrželo? Esthetic Profi by to chtělo. Esthetic Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Esthetic Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Esthetic Profi nově na českém trhu. Více na www.estheticprofi.cz.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass

0: 14.47, 7.7. a přicházejí borci Petr a Ondra. Nazdar, hoši, zdravím vás. Ahoj, Vičku, ahoj.
1: Zdar, borči.
0: Nazdar. Tak, hoši, vítám vás tady ve studiu. Vy přicházíte na čas mezi 15. a
1: 20.
0: hodinou.
1: Pětihodinová šichtička, budu se muset rozmluvit dneska.
2: Počkej, ale to teprve začínáme.
1: A kouzelný je to v tom, že od 18 nám začnou volat lidi a chtějí písničky na přání.
0: Jo, to je hezký.
1: To je příjemný.
0: Mimochodem, taková písnička na přání podle mě je lepší kolikrát než květina.
1: To je pravda.
0: Květina opadá, písnička... No. V mysli ti zůstává.
2: Když k tomu dáš ten srdcerivnej vzkaz, ano, romantický.
0: Přesně.
2: Souhlasím, že to takhle funguje. No. Fakt.
0: Takže vy podle mě, mně se líbí, když člověk rozdává radost a vy ji rozdáváte vlastně.
1: No a ty taky, přece.
0: No jak kdy, no.
1: Doma manželce 100%.
0: No tak ty musíš rozdávat radost, jo, to je jasný.
2: Nemáš kam uhnout.
0: Vždycky, hele, dneska jsem tady měl svíčkovou, když chci svíčkovou i zítra, musíš rozdávat radost.
1: A když jsme u té radosti, tak my navíc máme dneska soutěž.
0: Hezky.
1: Takže budeme ještě rozdávat ceny.
2: No vida.
1: No.
0: No tak držím palce, přeju našim posluchačům, ať to vyjde zrovna tomu, kdo nás právě teď poslouchá. O co budete soutěžit, můžete říct aspoň?
1: Je to jako... soutěž s benzínovou pumpou, takže kafíčko a benzín.
0: Hezky, pěkně.
2: To jde dohromady, když to všichni potřebujeme.
0: Hlavně to nesmíš obrátit.
2: No, ať už tankujete, nebo víte přesně.
0: Nalej do nádrže kafe a vypít benzín, to by dopadlo katastrofálně.
2: Ne, to
0: no tak kluci, držím palce, budu vás poslouchat.
1: Šťastnou cestu.
2: Děkujeme.
0: Zítra,
2: ahoj.
0: Nezapomeňte zase před 15. hodinou, tak
1: ano,
0: čau.
1: Jsme tady, ahoj. Tvoje léto na maximum. Evropa 2.

0: Jako švýcarský hodinky, tři přesně, posloucháte Evropu 2, tady jsou aktuální zprávy a Zuzka Kozáková.
1: Hezké odpoledne. Hraní her o přestávkách nebo sledování sociálních sítí během vyučování by mohlo být pro české školáky brzy minulostí. Premiér Andrej Babiš společně s ministrem školství Robertem Plagou předložil návrh zákona, který by od září 2027 plošně zakazoval používání mobilních telefonů ve školách. Opozice však protestuje. V Náměšti nad Oslavou začal druhý ročník dobrovolného vojenského cvičení pro středoškoláky. Dorazilo jich 128, o 68 víc než loni. Vojenské cvičení potrvá do 31. července. Obdobný výcvik pořádá armáda i na dalších vojenských útvarech. Celkem ho absolvuje téměř 1200 lidí. Dnes končí termín, kdy lidé musí uhradit peníze za objednané dluhopisy republiky. Lidé si objednali české státní dluhopisy za zhruba 80 miliard. Zájem tak čtyřnásobně překročil původní emisní plán 20 miliard korun. První upisovací období skončilo v neděli 28. června a s tím možnost podat žádost o úpis státních dluhopisů.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte určitě na dálnici D1 ve směru na Brno. Od stého 80. kilometru se nárazově můžete dostat do kolonie, tak potřeba počítat s větším zdržením. Na Havlíčko-Brodsku u České Bělé je odstavené vozidlo po nehodě a nehodu hlásí i Ústecko. Na silnici 17 u obce Zámrysk se srazila dvě nákladní vozidla.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Oblačno až zataženo, místy s deštěm, teploty nepřekračují 30. Zítra ráno se objeví velká oblačnost a hlavně na jihu a jihovýchodě je potřeba počítat s doznívajícím deštěm. V průběhu dne bude polojasno až skoro jasno a teploty se mohou vyšplhat k 26 stupňům Celsia. Ode mě je to vše, ladíte Evropu 2 a krátce po 15. si slovo berou Petr Říbal s Ondrou Urbanem.
3: A my si to slovo bereme moc rádi, děkujeme.
0: Dneska totiž budeme mezi 15. a 18. soutěžit.
3: Tak poslouchejte Evropu 2.
2: Evropa 2.

0: 15 hodin a 9 minut posloucháte Evropu 2.
1: A dneska budeme soutěžit. Jak jsme říkali, máme pro vás palivovou kartu na 2000 korun a k tomu kávu zadarmo na celý rok.
0: Jak to vyhrát, prozradíme za chvilku, tak rozhodně dál poslouchejte Evropu 2.
1: Tady je Alex Warren a přejeme krásný odpoledne.

0: Hezké odpoledne, za pár vteřin bude čtvrt na čtyři a my pro vás dneska odpoledne máme soutěž.
1: Máme soutěž, jsme rádi, rádi rozdáváme dárky, no a dneska budeme rozdávat palivovou kartu v hodnotě 2000 korun a k tomu kávu na rok zdarma. Ano. A to všechno s čerpací stanicí MOL.
0: Soutěžíme s MOLkou, můžeme to takhle familiárně říct? Můžeme.
1: Můžeme, je to, tady, je to tady dokonce napsané od klienta.
0: Tak, 2000 palivová karta. Teoreticky to může být karta i na nabíjení, jestli máte elektrický auto. Teoreticky. A k tomu káva zadarmo na celý rok. No a jak se k tomu dostat? Musíte odpovědět na soutěžní otázku, ale nejdřív se musíte dovolat. A tím soutěžním signálem, když soutěžíme o kávu, bude...
1: Espresso macchiato, protože na MOLce předpokládám dělají i espresso macchiato.
0: Jasně.
1: Takže jakmile to Mikeš zazní v našem éteru, vytáčejte 257-400-888, když budete třetí v pořadí, máme pro vás soutěžní otázku. Pakliže ji zodpovíte, ceny jsou vaše.
0: Je to tak? Držíme palce. Evropa 2. Evropa 2. Ondra Urban a
2: Petr Hříbal. Evropa 2. Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
1: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
3: No, Alena Walker, Faded.
0: Jo, Faded, Faded.
4: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
1: Imagine Dragons.
4: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
2: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
0: Z jiných rádí musím volat k nám, abychom jim něco pořádného zahráli.
2: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
4: Díky vás a užijte si to.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
9: Vědku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
14: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na You Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohleduplnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z Fondu zábrany škod.
15: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
10: vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
2: Zpátky k muzice.
11: Evropa 2.

0: Ať jste kdekoliv, děláte cokoliv, důležitý je, že u toho posloucháte nás. Evropu 2, děkujeme.
1: Představ si, že v Anglii, ve Velké Británii mají nový hudební hit. Je to novinka, která letí hitparádama nahoru. Ta písnička se jmenuje Wonderwall a je od skupiny Oasis.
0: Ale, no, to je 25 let starý.
1: Je to z roku 1995.
0: Tak pozor, 31 let, jo.
1: No. Takhle stará písnička se opět dostává na přední příčky hitparád. Ono to tak občas je, třeba teďka byl film o Michaelu Jacksonovi, tak ty jeho písničky najednou měly streamy a byly poslouchané.
0: Mimochodem před Vánocema takhle funguje Mariah Carey All I Want For Christmas Is You. Myslím, že se dokonce stalo, teď to slavilo 30 let, vlastně letos na Vánoce v úvozovkách. A taky to snad byla ještě jednička, chviličku, týden.
1: Tak tahle písnička od Oasis je o 300% streamovanější, než byla třeba ještě před dvěma týdnama. V hitparádě Spotify ve Velké Británii už je na 18. místě a jde výš a výš. No a ten důvod je jednoduchý, protože začali to zpívat fotbalisti a fanoušci Velké Británie na mistrovství světa po každém vyhraném zápase. Tam to začne potom vítězství hrát na stadionu a teď ti fanoušci tam bouří a zpívají to. Harry Kane to s nima zpívá, Jude Bellingham to s nima zpívá, jo, ti hráči.
0: Jo, jo, jo.
1: A je to nová hymna Velké Británie na mistrovství světa ve fotbale. No a samozřejmě už to poslouchají i fanoušci a dokonce to má ten efekt, že když Harry Kane teď po tom zápase s Mexikem šel na rozhovor, tak měl úplně vyřvaný hlas. Znělo to asi takhle. What's happened over there by the England goal? Because there looks to be some concern. Yeah, Jordan there. Oh my God, he's gone. Hendo just there. Fell over there. Takhle jsem mluvil, když jsem mutoval. No, takže oni zpívají tu písničku s celým stadionem, mají vyřvaný hlas, ale jsou šťastní a spokojení. A tohle je znovu velký hit ve Velké Británii po 31 letech.
0: Ty báho, chápu to, když doletí, teda i z Irska, ale mají k té Anglii vlastně relativně blízko, Irové, tak to taky milujou, takže chápu.
1: Tak si to zahrajem, tady jsou Oasis na Evropě 2.

0: Oasis a Wonderworld tady u nás na Evropě 2. Tento hit zažívá znovu zrození, a to díky fotbalovému mistrovství světa. Po každém vyhraném zápase ta písnička hraje na stadionu, ať už v Mexiku nebo v Americe, a hráči to zpívají s celým plným stadionem. Zní to hezky. Velkolepě.
1: Zní to monstrózně, to jsou teda staďáky, ta návštěva. Mimochodem, Angláni jsou pořád v turnaji.
0: No jistě, to je pravda.
1: Takže oni pořád ještě můžou zpívat.
0: Můžou.
1: S kým teďka hrajou?
0: Uvidíme, jestli si to zaspívají i v noci z 11. na 12. července, kdy budou hrát proti Norsku.
1: A pozor, tam se bude veslovat Haaland. No, kdo ví. Mimochodem, zajímavost vlastně, i když si to tady zpívá celý stadion, potažmo celý svět, Harry Kane kvůli tomu ztratil hlas, představ si, že tahle ta písnička nikdy nevyhrála hitparádu. Nikdy. Je to nejstreamovanější písnička vlastně celé té dekády, všech těch devadesátek, ale nikdy to nebylo numero uno, nikdy to nevyhrálo hitparádu.
0: No tak, teoreticky, kdyby Angličani vyhráli mistrovství, no, mohlo by to vyhrát i hitparádu.
1: Přesně, přesně. Tvoje léto plný muziky.
2: Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
4: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Výhry.
6: Slevy.
5: Zábava.
7: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
8: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
7: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
8: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
7: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
2: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
11: A můžu ještě něco říct?
0: No povídej.
11: To je nejlepší rádio na světě.
0: Adame.
2: Bez generace E2 by to nešlo.
11: Děkuju moc.
2: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
12: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
13: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. Aneb brzda naživo a taneční party. Nasty, Arny Vojtáno a Petr Říbal vám rozhýbou bránici. A zbytek těla vám protáhnou DJs Burian, Flux a Pomeje. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. 24. července v Amfiteátru Loket.
0: Jaký krátký projev třeba.
2: Vstupenky na Ticketportál.

0: 10 minut před 16:15 posloucháte Evropu 2.
1: Teď budeme mluvit o automoto, tak můžeme připomenout, že dneska hrajeme o palivovou kartu nabitou na 2000 a taky kávu na celý rok zadarmo.
0: Ano, ano.
1: Až zazní espresso macchiato, to čte Evropu 2. Ale teď automoto svět trošku z jiného úhlu. My jsme řidiči elektrovozů.
0: My dva.
1: Jo.
0: Je to pravda.
1: Myslím, že hrdě.
0: Jo, jo.
1: Tak možná, že třeba teď právě posloucháte v elektroautě a řešíte nabíjení.
0: Jak říkáme my v Brně, jezdíte šalinou.
1: Šalinou. A teď si představ, že řešíš nabíjení. Jasně, můžeš dojet k nabíječce, píchnout to tam a nabiješ.
0: Nebo máš doma nabíječku.
1: Doma, v práci a tak dále. Ale co kdyby existoval způsob, že nabíjíš jenom tím, že jedeš?
0: No dokonce moje manželka překvapivě o tom uvažovala a říkala, proč na těch autech nejsou soláry, že by to ze sluníčka si nabíjelo rovnou.
1: To by museli být pořádný soláry, ale přesně, aspoň něco.
0: No, no, no.
1: No tak jeden chlapík teď přišel s vychytávkou, že na auto, představ si normálně klasický auto, konvenční, a na střechu si přidělal takový 4 vrtule.
0: Jo, jako větrná elektrárna.
1: Jo. A tím, že jede, tak roztočí ty vrtule.
0: Aha.
1: Rovnou to má svedený, dá si do nějakého střídače a z toho střídače mu to jde rovnou do té nabíječky.
0: Aha.
1: A vlastně to auto za jízdy pořád nabíjí. Já teda nevím kolik, jo, ale on říkal, že mu to dokáže dodat až 3 kW.
0: Jo.
1: Což vlastně, jasně, není to moc, ale jsou to 3 kW, dobrý, ty jo. Akorát mu to teda teďka zakázali, že s tím nesmí na cestu.
0: A jo, je proti předpisu. Ty, ale ne, jako dobrý nápad.
1: Čekaj, mimochodem, nebylo to nikde v Americe, byl to Polák.
0: Vidíš,
1: víš,
0: to?
1: Má Fištróna.
0: Víš, no? to musel dát tolik práce, přitom taková blbost,
1: taková blbost. Evropa 2. Evropa 2. Ondra Urban a Petr Hříbal.
0: Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playce.cz.
0: Evropa 2 Kamely Tour and DJs.

0: DJs Burian, Flux a Pomeje. Evropa 2 Comedy Tour and DJs Dance Night. 24. července v Amfiteátru Loket.
1: Jaký krátký projev třeba.
0: Vstupenky na Ticketportal.
2: Evropa 2.

0: Peaches nám tady ve studiu Evropy 2 udělalo krásnou atmosféru. Věřím, že u vás je to podobně. No a ve studiu už je taky Zuzka Kozáková a zprávy v 16.02.
1: Dobré odpoledne u zpráv. Čeští a němečtí policisté společně se strážci v Národním parku České Švýcarsko hlídkují i o prázdninách. Do obtížně přístupného terénu vyrážejí na čtyřkolkách. Zapojila se také jízdní policie z Libereckého kraje a Prahy na koních. Vybrané lokality mapuje policie s pomocí dronu. Hlídky se zaměřují především na dodržování pravidel pohybu v Národním parku. Stovky metrů ramp, schodů a pásových dopravníků a na konci nenápadná kabina se dvěma robotickými rameny. To je nová linka na třídění odpadu, kterou montují technici v Třinci. Lidské ruce tak částečně nahradí nový robot, který bude na konci linky dotřizovat plastový odpad. Jde o první technologii svého druhu v Česku. Nová linka má spustit provoz na začátku příštího roku. Basketbalistka Eliška Hamzová odehrála po zhruba 3 týdnech další zápas v WNBA za Minnesota. 24-letá česká reprezentantka za 8,5 minuty vstřelila 2 body. Její tým Lynx ale nakonec doma podlehl Connecticutu 89-90.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D11 dejte pozor, na trase Praha-Jaroměř-Sever na 32. kilometru je hlášeno odstavené osobní vozidlo. Dejte pozor určitě taky na Příbramsku na silnici 191 na vjezdu do Hvožďan, kde bouralo osobní vozidlo a skončilo mimo komunikaci.
3: Tak si představte, že pro vás máme...
2: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow E2CZ a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: I nadále většinou oblačno až zataženo, místy prší, teploty nepřekračují 30 stupňů Celsia. Zítra ráno se objeví velká oblačnost, hlavně na jihu a jihovýchodě očekáváme doznívající přehánky. V průběhu dne pak bude polojasno až skoro jasno a teploty očekáváme mezi 20 až 26 stupni. Z dalších zpráv Evropy 2 je to vše a právě teď už slovo přebírají Petr Říbal s Ondrou Urbanem.
0: A my připomínáme, že stále čekáme na Espresso Macchiato.
4: Můžete vyhrát 2000 nabitou palivovou kartu a kafe na rok.
2: Evropa 2.

0: 7.7. Posloucháte Odpoledne na Evropě 2.
1: Čověče, v Barceloně dali zaměstnancům krásný způsob, jak se ulít z práce.
0: Jo?
1: No, podrobnosti za chvilku. Možná to bude inspirace i pro nás v České republice.
0: No, tak to rozhodně.
1: Tak za chvilku na Evropě 2.

0: 16.18, úterní odpoledne na Evropě 2.
1: Ještě si všichni velmi dobře pamatujeme ty velká vedra, kdy padaly rekordy nejenom v České republice, ale v celé Evropě. Prý by to zase mělo přijít, takové velké vedro.
0: Teď jsme to říkali, La Niña, je to tady, teď jsme na začátku toho cyklu, který by měl trvat 2 roky a vedro bude.
1: No a proto v Barceloně už se chtějí připravit a mají tam novinku. Představ si, Barcelona zavádí nové opatření, které má ochránit pracovníky vykonávající práci venku. Rozdává jim náramky, které sledují tělesnou teplotu.
0: Jakože takovej tělesnej teploměr.
1: Ano. A pokud teplota dosáhne kritické hodnoty, zařízení vydá zvukový signál a začne vibrovat. Tím pracovníka upozorní, že je v ohrožení a v takovém případě musí i hned přestat pracovat.
0: Čili, když vlastně makáš, až se z tebe kouří,
1: ano,
0: tak do toho stavu by si se vůbec neměl dostat. Aby se z tebe nekouřilo. Máš náramek a ten zapípá v době, kdy se začneš zahřejvat.
1: Jo.
0: No?
1: No zkrátka. Myslím, že to je jednoduchý, ne? Všichni to známe. V dětství jsme to všichni dělali.
0: Křída?
1: Co křída? Křídu neznám.
0: My jsme dělali křídu.
1: Já jsem teploměr namáčel do čaje třeba.
0: Jo, takhle.
1: Do teplýho čaje.
0: Tak to...
1: No tak vezmeš fén, trošku na ten náramek zafoukáš teplej vzduch a okamžitě pip, pip, pip, pip, pip. Musíš přestat pracovat, velké vedro. A máš volno, jdeš domů.
0: To je dobrý, my jsme kousali do křídy.
1: A co to dělá, když kousáš?
0: No, máš teplotu.
1: Jo. Tak v Mostě jste teda neměli moc chytrý návody.
0: Ne.
1: Takže přijde mi to vlastně geniální. Zafoukáš třeba teplý vzduch na ten náramek.
0: Nazdar. Nemaká se, volno.
1: Jdu na koupaliště, nazdar.

0: do večera.
1: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
2: Čumíš, vej?
0: Songy na přání.
3: Pro moji dcerku Mariánku.
1: Mariánka je krásný jméno. Jak vás to napadlo tohle?
3: To bylo manželova takový vysněný jméno pro holčičku.
2: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
3: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
0: Ty nejdůležitější témata celého dne.
4: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
0: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
2: My moderujeme, Švanci přijde na kukačku.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set tří pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
8: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
9: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera... A samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
8: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
11: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
12: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
13: Zpátky k muzice.
14: Evropa 2.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: 3 minuty po půl páté posloucháte Evropu 2.
1: Americká hymna nehraje náhodou. Američani celkem nedávno, pár dní zpátky, oslavili 250 let Spojených států amerických. A při té příležitosti udělali takzvanou časovou kapsli. Chyt to? Informace?
0: Jenom částečně.
1: No, prostě si představte takovou jako kapsli, takovou nádobu, která ale váží 400 kilo a bude otevřena až za 250 let. Mm-hmm. A úkolem té časové kapsle je, aby vlastně vydala těm, co jí za 250 let otevřou, jakýsi obraz o Americe v roce 2026.
0: To teda zajímavý, že zvolili zrovna tohle období.
1: To budou čumět, no. Co? No, mimochodem je to tak, že do toho projektu přispělo svými artefakty všech 50 států, 5 amerických teritorií, blablabla. Je to třeba tak, že tam je láhev Coca-Coly, taky tam dali iPhone oranžovej. Mm. Oni říkají, že teda za těch 250 let nebude fungovat.
0: To už nevydrží baterka asi.
1: Baterka, no. Že vlastně i přesto, že ho nezapnou, že to nevydrží baterka, máš si nějaký zkušenosti, jo?
0: Ale podle mě by tam mohli dát třeba cheeseburger z Mekáče. Ten by byl ještě dobrý.

0: Europa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.

0: 16.47. Pořád čekáme, až zazní Espresso Macchiato, protože soutěžíme o kartu nabitou na 2000 korun. Je to tankovací karta a k tomu taky káva na celý rok zadarmo. Tak na to si dávejte pozor a držíme vám palce.
1: Hitem internetu je teďka jeden mexický influencer, který udělal odvážný krok, směřuje to k fotbalovému mistrovství světa, je to fanoušek mexického týmu a on si nechal na rameno vytetovat něco, čím jako předpovídal budoucnost.
0: Mistři.
1: Přesně tak. Mm-hmm. Mexico World Cup Champions 2026, k tomu i ten pohár, takhle na levé rameno si to vytetoval. Mm-hmm. No a Mexičani včera vypadli z Anglii. Mm-hmm. Ale on už to má vytetovaný.
0: Čili to je něco jako ta časová kapsle. Víš, jakože už to prostě máš a do budoucna někdo třeba nebude vědět, kdo vyhrál ten turnaj, kdo vyhrál to mistrovství. A on řekne, no hele, tady mám Mexiko vytetovaný, my jsme to vyhráli. A oni, aha.
1: No přemýšlím, co bys tím mohl udělat, jak by to jako se dalo spravit, nebo já si vzpomínám na ten příběh, který ty velmi dobře znáš, ale já ho rád připomenu.
0: Ježíš, tak to dej, to je skvělý.
1: Můj kamarád Lukáš chodil s holkou, jmenovala se Monika. A tak moc jí miloval, že si tu Moniku vytetoval na záda, ale jako jméno, prostě Monika na
0: prostě
1: zádech.
0: Přes záda měl Monika. Tak.
1: Samozřejmě za 2 měsíce se rozešli a on říkal, co já budu dělat. Já mám na zádech Moniku, já se budu muset chodit jenom se samýma Monikama. A kámoš říká, hele, kamaráde, za 5 kilo ti z toho udělám harmoniku.

0: maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Dvě minuty po 17. Tady je odpolední Evropa 2 a pokud chcete vědět, co je nového počasí a dopravu, teď si nás zapněte.
1: Vítejte u zpráv. Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard korun. Poprvé tak splní závazek ze Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu. Před dnešním odletem na summit NATO v Ankaře to řekl premiér Andrej Babiš. S revolucí v dopravě přichází Středočeský kraj. Navrhuje ministerstvu dopravy, že by stejně jako spravuje silnice druhé a třetí třídy, spravoval i regionální železniční tratě. Součástí koncepce je také několik zásadních staveb, bez nichž se doprava a hlavně cestující v centru republiky v budoucnu nepohnou. Tato vize je součástí dlouhodobé strategie, kterou zástupci regionální dopravy vypracovali a hodlají nyní předložit státním orgánům. Přes 2 500 lidí loni využilo výzvy k přihlášce trvalého pobytu v Olomouci za bonus 10 000 korun. O jejich vyplacení si můžou žádat od začátku června. Čas mají do konce července. O slíbenou odměnu si zatím požádalo 900 lidí.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte určitě na dálnici D5 ve směru na Plzeň. Na 42. kilometru máme v pravém pruhu sraženou zvěř. Dejte pozor i na silnici 101 u obce Zeleneč u Prahy. Tady je odstavené nákladní vozidlo kvůli defektu.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Oblačno až zataženo, s deštěm a teplotami do 30 stupňů. Zítra ráno očekáváme místy velkou oblačnost a zejména na jihu a jihovýchodě. Počítejte s doznívajícími přeháňkami. V průběhu dne bude převládat polojasná až skoro jasná obloha a na teploměrech naměříme od 20 do 26 stupňů. Ode mě je to vše, vy jste stále s Evropou 2 a slovo opět přebírají Petr Říbal s Ondrou Urbanem.
0: A my pořád čekáme na výherní song. Pane bože, kdy už to bude?
3: Ale můžeme vám prozradit, že už to bude brzy, hodně brzy.
2: Evropa 2.

0: 17.11, aktuální čas na Evropě 2 a tady ve studiu by se napětí dalo krájet.
1: Protože jak zazní, Espresso Macchiato točte Evropu 2. 2000 v rámci nabité karty, palivové karty a taky káva na celý rok je ve hře.
0: No tak už za chvilku.

0: No a o to tady jde. O kávu na celý rok zadarmo a k tomu ještě palivovou kartu nabitou na 2000 korun.
1: Na Evropě 2 pro vás máme soutěž s Molkou. Mimochodem soutěžit budeme až do 30. srpna, protože Mol, to je oblíbená zastávka na cestách.
0: Ať už vyrážíte na festival, k moři, na výlet nebo prodloužený výlet, zastavte se na Molce.
1: Na prodloužený víkend.
0: Co jsem říkal?
1: Na prodloužený výlet. Taky může být samozřejmě.
0: Ale vlastně všechny varianty jsou správně. Ať už jedete kamkoliv, zastavte se na Molce.
1: Mol Česká republika, to je široká síť čerpacích stanic, kde natankujete prémiová paliva, ale i energii na další cestu.
0: V rámci oblíbeného občerstvení Fresh Corner ochutnejte oblíbenou kávu, hot dogy nebo čerstvé sendviče a letní drinky.
1: A spoustu zajímavých slev najdete i v aplikaci Mol Move. Ještě jednou opakuji, aplikace Mol Move.
0: Známe,
1: máme. No a může se vám to taky hodit, pakliže se dovoláte na 257-400-888 jako třetí v pořadí.
0: Kdo bude třetí a kdo si s námi zahraje Evropa 2, halo?
2: Vem si to.
0: Halo?
1: No.
2: Halo, ahoj.
1: Ahoj.
0: Mluvte
1: kdo tam?
0: S námi, ahoj.
2: Tady Leona.
1: Čau, Leonko, jsi překvapená, že ses dovolala?
2: No právě, že se.
3: No vidíš.
0: To vidíš, a je to no, tady.
1: Pojďme nejprve tak pokecat, jak se máš dneska?
2: Jo, dobrý, my jsme teď na procházce. Mm-hmm.
0: Jezdíš autem, máš řidičák?
2: No právě, že moc ne, já jsem to chtěla rychle příteli a on to nechtěl.
1: Ale kartu by si potom vzal od tebe, že?
0: Jo.
2: No právě, jo. Já to je pro něj právě.
0: Kafíčko na celý rok zadarmo, to by se mu líbilo, co?
1: Ale tak ty jsi hodná a on taky a nějak se podělíte případně, co?
2: Jo, určitě.
1: Tak Lenko, jenom připomeneme, káva na rok zdarma, k tomu palivová karta, to můžeš vyhrát tím, že ses zapojila do soutěže s Molkou. Celé prázdniny soutěžíme o kávu zdarma na celý rok a palivové karty v hodnotě 2000 korun. Zastavte se u nás na Molce.
0: Tak. A máme pro tebe soutěžní otázku. To nějak s přítelem zmáknete, dáme to dohromady a potom už si to budete užívat. Takže, jak se jmenuje zákaznický program nebo aplikace Molky? Mluvili jsme tady o tom. Jmenuje se za A slevovka, za B kupónovka, za C Mol Move.
2: Mol Move.
0: Mol Move, no jasně. No jasně, my ti moc gratulujeme, protože to všechno, o čem jsme tady mluvili, ale my ti to ještě zopákneme. To znamená káva na rok zadarmo na Molce a k tomu palivová karta za 2000 korun. To všechno je tvoje, gratulujeme.
2: Já moc děkuju.
1: Buď si to užijte. Jestli ještě nemáte aplikaci Mol Move nainstalovanou v telefonu, tak to napravte, protože díky ní jste to právě teď vyhráli. Tak gratulace.
2: Už máme právě.
1: No tak
2: děkuji
1: super,
2: moc.
1: To je super. Zůstaň nám na lince, měj se zatím hezky, ahoj.
2: Taky, mějte se krásně.
1: A my rádi připomínáme, že s Molkou soutěžíme celé toto léto tady u nás na Evropě 2.

0: největší hvězdám na Evropě 2.
1: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
2: And it's Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging out with us right here on Europe 2.
3: Ahoy, this is Tom Grennan, and I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2. Love before you.
4: Hi, we are One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Prosecco přesně v italském stylu.
9: To je Mionetto.
8: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem.
9: Mionetto.
8: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
9: Mionetto.
8: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
9: Mionetto. Víc než jen prosecco.
10: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
11: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
12: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
13: Zpátky k muzice.
14: Evropa 2.

0: Lil Nas X, Star Walking, 17 hodin a 33 minut. Hezké úterní odpoledne vám přejeme na Evropě 2.
1: A mám tady vážný téma. Vlastně je na každém z nás, co si z toho teď odnese.
0: To je nějaké životní moudro teda, jo?
1: Nebo... Ne, teď jsem to tady našel, já to rád čtu. Věda 24, profil na Instagramu. Svět se mění rychleji, než lidský mozek stíhá. Vědci navrhují, abychom všichni zpomalili. No a důležitý je, že musíme zpomalit sami v sobě. Tady se píše, proč je současný svět tak plný napětí, krizí, proč má tolik lidí pocit, že jsou ve světě vlastně jenom jako cizinci, že sem nepatří a že jim život protéká mezi prsty. Je to proto, že se všechno extrémně, ale extrémně zrychluje. AI ta tomu jenom přispěla. No a píšou tady, že by se lidi měli zastavit a být sami se sebou. Jenomže v tu chvíli nastane takový to, že ti mozek začne tahat různý vzpomínky. Nevím, jestli to znáš, já to teda znám a většinou ten mozek tahá strašný pekla, trapný situace z minulosti a teď já se v tom vždycky jako přehrabuju a říkám si, než tohle, tak to radši jdu něco dělat zase jinýho. A pořád jsi v tom koloběhu. A tady se jasně píše, zpomalte, sedněte si, a poslouchejte třeba rádio. Teda takhle, píšou tady poslouchejte muziku.
0: Ne, ale takhle, píšou tam poslouchejte Evropu 2.
1: Poslouchejte Petra z Ondrov. To vám ve světě pomůže. To je medicína. Evropa 2. Evropa 2. Ondra Urban
2: a Petr Hříbal. Evropa 2. Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
6: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.

0: 6:45, minuta k tomu a tohle je na Evropě 2 v rámci odpoledního maxima muziky. Vlastně zajímavá chvíle, protože my teď budeme předávat slovo sami sobě.
1: No pokračujeme v krasojízdě, jedeme dál, prodloužená jízda, pojďte do toho, pojďte
0: no,
1: do toho.
0: Ale třeba teď poslouchá někdo, kdo běžně poslouchá odpoledne a říká si, no tak proč bych měl poslouchat kluky i po 18.
1: No, protože za prvé tady budou kluci, to je záruka kvality. No a za druhé můžete vysílat vy 257-400-888, vy nám do toho můžete kecat po 18.
0: Jo, jo, jo, vlastně jsme kdysi na Evropě 2 měli takovou hlášku, teď si šéfem hudby ty. Tak po 18. nejen muzika na přání, taky přidáme song za trest.
1: Ano.
0: Jestli vás někdo něco od dneska vytočilo, tak taková rádiová terapeutická chvilka ve 6:45 pro vás k dispozici.
1: To nás čeká po 18. hodině, tak my budeme moc rádi, když i dál budete poslouchat Evropu 2.
2: Evropa 2. Evropa 2. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Maximum muziky. Maximum tvý muziky.

0: Je skoro na vteřinu přesně 18 hodin, posloucháte Evropu 2 a Zuzka Kozáková přináší čerstvé zprávy.
1: Dobrý podvečer. Hraní her o přestávkách nebo sledování sociálních sítí během vyučování by mohlo být pro české školáky brzy minulostí. Premiér Andrej Babiš společně s ministrem školství Robertem Plagou předložil návrh zákona, který by od září 2027 plošně zakazoval používání mobilních telefonů ve školách. Opozice však protestuje. V Náměšti nad Oslavou začal druhý ročník dobrovolného vojenského cvičení pro středoškoláky. Dorazilo jich 128, o 68 víc než loni. Vojenské cvičení potrvá do 31. července. Obdobný výcvik pořádá armáda i na dalších vojenských útvarech. Celkem ho absolvuje téměř 1200 lidí. Dnes končí termín, kdy lidé musí uhradit peníze za objednané dluhopisy republiky. Lidé si objednali české státní dluhopisy za zhruba 80 miliard. Zájem tak čtyřnásobně překročil původní emisní plán 20 miliard korun. První upisovací období skončilo v neděli 28. června a s tím možnost podat žádost o úpis státních dluhopisů.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D11 pozor na trase Jaroměř-Praha, odstavené vozidlo je na 33. kilometru. Na D5 se pak opatrně ve směru na Plzeň, sraženou zvěř v levém pruhu máme na 63. a půltém kilometru.
2: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
1: Venku převládá oblačnost, místy je zataženo, teploty nepřekračují 30 stupňů Celsia a můžete taktéž počítat s deštěm. Zítra pak ráno počítejte s velkou oblačností, na jihu a jihovýchodě očekáváme doznívající přehánky. V průběhu dne pak bude polojasno až skoro jasno. Teploty se dostanou až k 26 stupňům. Tolik dnešní poslední zprávy, vy jste s Evropou 2 a taky s Petrem Říbalem a Ondrou Urbanem.
3: Díky, že jste stále napřímo, prodloužená jízda pokračuje.
0: Startujeme večer na maximum, díky, že posloucháte.

0: 6 hodin a 5 minut startuje Večer na Maximum Evropy 2.
1: To je nějak brzy.
0: Takhle brzy jsme hodně dlouho nezačínali. To víš, ta písnička měla jenom 2 minuty od Jubel. To je teďka móda, zkracovat ty písničky.
1: No, ty už taky seš rádiový harcovník. Já teda můžu říct, že za dobu, co jsem v rádiu, myslím si, že už to bude takových jako 15 let, možná víc, to asi víc, tak když jsem nastupoval, byl čas si během písničky ohřát jídlo, pokecat s kámošem, dojít si na záchod. Dneska, přesně jak jsi říkal, 2 minuty.
0: No, já jsem sotva stihl dokousat ten burger, co jsme si tady objednali.
1: No, a je to tady. Takhle to je rychlý všechno.
0: My budeme rádi, když nám s vysíláním pomůžete, jsme tady od toho. 257-400-888, můžete vybírat písničky, ať už krátké nebo dlouhé, je to na vás.
1: No a ve 3/4, jestli vás něco štve, zžírá, jestli vás dneska někdo třeba v práci nebo na dovolený naštval, dejte vědět, bude i song za trest.
0: To všechno nás čeká dneska v rámci Večera na Maximum Evropy 2. 18 až 20.

0: večer na maximum tady na Evropě 2. Díky, že ladíte.
1: Nevím, jestli si to uvědomuješ, ale dneska večer, zhruba za hodinu, nás čeká magický moment.
0: 7-7-7-7.
1: Přesně tak. Dneska je 7.7. a za hodinu bude 7 hodin a 7 minut.
0: No, kamaráde.
1: To jsou 4 sedmičky.
0: Je to dobrý, ráno by to bylo lepší.
1: No ne, no dobře, ale i tak to bude velký. Za hodinu bude moment, kdy si budeme něco přát a ono se nám to splní.
0: Děláš to, když třeba vidíš hodiny a je tam třeba 12-12?
1: Jasně.
0: Jo?
1: Jasně.
0: 22-22?
1: Furt si to přeju a v té sportce jsem furt nevyhrál. Teda.
0: Furt nic.
1: Ale dneska to určitě vyjde. Ne, ale budeme se tomu fakt jako speciálně věnovat, až se ten čas bude blížit, přerušíme klidně všechny písničky a v 7 hodin a 7 minut si všichni na Evropě 2 a vy, kdo posloucháte, budeme něco přát.
0: No, ale to je právě ten průšvih.
1: Co?
0: Teď si vem, že si teda budeme všichni něco přát, jenomže nás poslouchají 10 000, ne-li 100 000 lidí. No a když si všichni budeme přát ty prachy, tu výhru ve sportce, tak dobře, bude tam třeba, teď to přestřelíme, jo, 3 miliardy. No jo, ale děleno prostě 300 000 lidí.
1: Tak se pojďme domluvit férově, že si všichni budeme přát zdraví. Ať jsme všichni zdraví.
0: Počkej, tak to je nejdál. Souhlas. Večer na maximum.

0: Šabúzy u nás na Evropě 2. Manželka byla v Americe, v Tennessee na festiáku. Šabúzy tam vystupoval naživo a říkala, že to je něco neuvěřitelného. Jakože obrovská pokora, ale to, co z něj leze, a to na tom staďáku, byl malinký jak malíček, že byla strašně daleko. Fantazie prej.
1: Další hudbu už ale budete vybírat vy, a to na 257-400-888.
0: Haló.
2: Ahoj,
0: ahoj. Ahoj, kdo tam?
2: Tady Hanka.
0: Čau, Hani, vítáme tě na Evropě 2. Tak povídej, čím ti uděláme radost.
2: Já bych chtěla zahrát písničku pro nejlepší šéfku, kterou teď jedu v autě. A má ráda Imagine Dragon, tak si vyšli Imagine Dragon. Mm-hmm. Tak jí to udělalo určitě radost. A pro všechny další šéfy, kteří mají rádi si zaměstnance a chovají se tím hezky.
0: Říkej, to je ale... Vlastně na jednu stranu se může zdát, když máš vedle sebe šéfa a hraješ mu, chci zahrát nejlepšímu šéfovi, nejlepší šéfový, že to je takový jako, že OK, tak tady si prostě potřebuju trošku toho šéfa naklonit. Na druhou stranu vlastně to není jednoduchý, vlastně to není úplně jednoduchý, když toho šéfa máš vedle sebe, mu zahrát, aby to nevyznělo podlejzavě.
2: No, a já ji podlejzám pořád.
0: Jo, takhle.
2: Ona
1: hezký vzkaz, hezký. Hani, tak a ty jsi i v autě, tak přejeme šťastnou cestu. A ať je ta šéfka pořád tak skvělá, jako doteď.
2: To ona bude.
1: Tak si měj hezky, ahoj.
2: Tak jo, ahoj.
0: Čau. Na maximum.

0: Hezký úterní večer vám přeje Evropa 2.
1: Tak a pozor, mám tady game changer. Europoslanci totiž schválili nové podmínky pro cestování letadlem. Dokonce to pojmenovali Lex Ryanair. Mm-hmm. A je to docela zajímavý. Myslím si, že to je ku prospěchu věci. Teď jsem to tady luštil a udělal jsem si výtah teda pro mě toho nejzásadnějšího, když tak se na to můžeme podívat nějak jako zevrubně, ale tohle je dobrý. Batoh na palubu zdarma. Cestující mají nově právo vzít si na palubu bezplatně jednu osobní věc. Například malou tašku nebo batoh. Už i to bylo zpoplatněný.
0: Jo.
1: No jasně.
0: Aha.
1: Jsi neletěl
0: dlouho jsem neletěl.
1: Nízkonákladovkou. No, tak to už bylo zpoplatněný. Aha. Tohle je dobrý.
0: Třeba i dámská kabelka byla zpoplatněna.
1: Myslím si, že jakýkoliv zavazadlo teďka bylo normálně zpoplatněné. No. Letecké společnosti budou nově přidělovat místa k sezení tak, aby nedocházelo k rozdělování rodin s dětmi.
0: Super.
1: To se dělo, že když si letěl nízkonákladovkou, tak vás rozházeli. Když jste chtěli letět u sebe, zaplaťte si
0: ano,
1: to.
0: Ano.
1: No a dokonce mají povinnost umístit osobu doprovázející dítě mladší 14 let hned na sousední sedadlo bez příplatku.
0: Jasně.
1: Myslím si, že super. Pak dobrá věc je, že si nemusíš instalovat žádnou aplikaci aerolinek, aby si se vlastně odbavil, že to půjde i bez toho. A ještě tady píšou, že když si budeš kupovat letenku, tak vlastně dostaneš hned cenu i s příručním zavazadlem. A v případě, že by si to příruční zavazadlo nechtěl, tak ti tu cenu sníží. Dobrý, docela. A je tam samozřejmě další spousta změn, ale myslím si, že tohleto, to je to nejzásadnější.
0: Nejvíc se těším, až zavedou to, že ty letenky budou zdarma. Pro všechny.
2: Večer na maximum. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Evropa 2. Music Chart. Music Chart. Evropa 2 uvádí nejprestižnější hit parádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy na Evropa 2 CZ. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa2.cz.
3: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
5: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky last minute léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
4: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
6: Prosecco přesně v italském stylu.
7: To je Mionetto.
6: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem.
7: Mionetto.
6: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
7: Mionetto.
6: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
7: Mionetto. Víc než jen prosecco.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
10: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
11: Tak to děláš špatně.
10: Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
11: A tak to bude drahé.
10: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
13: Zpátky k muzice.

0: Tera, česká muzika, i když trašmanclá trošku Anglií, u nás na Evropě 2.
1: Další muziku vybíráte vy, a to na telefonním čísle 257 400 888.
0: Tak my v klidu počkáme, až to vytočíte. Pojďme dát aktuální informace z fotbalového světového šampionátu, protože tam se dějou věci.
1: Argentina prohrává s Egyptem 1-0 ve 25. minutě.
0: A Messi nedal penaltu.
1: Mohl vyrovnat na 1-1, nevyrovnal.
0: Nedal penaltu. Evropa 2, haló?
2: Tady David.
0: Davide, nazdar. Ty seš normálně kouzelník, jak se máš?
2: Dobrý.
0: Co ti zahrajeme dneska? Buď kreativní.
2: Tak Sara Bergetti Amo.
0: No, dobře.
1: Petr tajně doufal, že uděláš změnu, protože to si přeješ často, ale evidentně to máš rád, že?
2: Tak dobře, David Guetta, gang.
0: Dobře.
1: A pro koho to bude?
2: No, jenom pro vás do studia. A ještě vám řeknu for, takhle říká Pepíček, mami, rozhodl jsem se osamostatnit, máma, to je dobře, no, tak kufry máte za bezma.
1: Děkujem za tenhle for. Davčo, měj se hezky, ahoj.
2: Taky, čau.
0: Ahoj. Večer na Maxi.

0: Večer na Maximum na Evropě 2, minutu a pár vteřin po půl sedmé.
1: Objevil se zajímavý žebříček nejlépe placených míst jako pracovních pozic v České republice.
0: Ty bláho, já to čet, ale nedostal jsem se do top pětky. Já jsem chybí.
1: No to ses teda nedostal do top pětky. Ne, pozice moderátor Evropy 2 tam není.
0: I když jsou pozice a časy.
1: Jsou denní drivey, které byste tam mohli objevit.
0: Jo. O něčem bych asi věděl, no.
1: Jo.
0: Tak pojď teda.
1: Tak dáme to od pátého místa. Podle webu platy.cz.
0: A nebo nedáme si 10 až 5 písničku a potom top 5?
1: Dobře.
0: Víš, ať se v tom najde co nejvíc lidí.
1: Tak jo. Desátá nejlepší placená pozice v České republice je vedoucí právního oddělení.
0: Vedoucí právní oddělení.
1: 139 773 korun.
0: To tady v rádiu taky máme.
1: Jo. Deváté místo, ředitel logistiky, 141 989 korun.
0: No.
1: Osmé místo, ředitel závodu, 145 989. Mě by zajímalo, jakého závodu to je.
0: Tour de France, Letap Praha a tak.
1: Závod míru.
0: Závod míru, jasně. Závod Praha Prčice. To je pochod.
1: Tak, sedmé místo, ekonomický nebo finanční ředitel. 147 989.
0: Toho tady taky máme. Já si vždycky k těm penězům přiřazuju obličeje.
1: Takže to je Karel, dobře. A šesté místo, teď zatím nejlépe placené v České republice, vedoucí oddělení leasingu.
0: Leasingu?
1: Leasing, no.
0: To tady nemáme.
1: A to je 148 256 korun.
0: Tak dáme půlnoční hřích, Krištof, Dominika Aládžia a potom top pětka těch nejlíp placených.

0: Dominika Aládžia, Krištof Půlnoční hřích a my se vracíme k žebříčku 10 profesí, které vydělávají nejvíc.
1: No, 10 nejlépe placených pracovních pozic v Česku. Od desítky do šestky už jsme si říkali, pojďme tedy na páté místo. To je, myslím si, zajímavé. Na pátém místě jsou piloti. Berou 152 352 korun.
0: Máme kamaráda pilota. Petra přece.
1: Vidíš to? Tak čtvrté místo. Country manager anebo director. Takhle je to vloženě napsaný. Prostě nějaká ředitelská pozice. 169 740. Třetí místo. Ředitel IT.
0: Ty jsi strašně rychle. Já potřebuji si k tomu vždycky přiřadit ten obličej. Ředitel IT. To si myslím, že ale všichni znají někoho, kdo dělá v IT, nebo třeba kdo tomu IT šéfuje. I my tady máme našeho, myslíš, jakože Ladě?
1: Nevím, to bych řekl, že ne.
0: A kolik?
1: 180 914 korun.
0: Tyhle, tak Ladě.
1: A jdeme na druhé místo. Development director.
0: Co to je?
1: Bůh ví, ale bere 199 417 korun.
0: A nedokážeme rozklíčovat za co? To je zajímavý. No, dobře. A je tam někdo přes 200?
1: Je. První místo je přes 200.
0: Tak?
1: Generální ředitel.
0: Generál.
1: 216 592. To je Martina, že? Jo, tak to je dobrý. 216 tisíc.
0: Dobrý. 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.

0: go on a long cold night. I expect she'll never leave my mind. And I'll walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Večer na Maximum na Evropě 2, 6:45, a jak jsme slibovali, je to tady Song za trest.
2: No, nejvyšší čas, aby jsme se do toho pustili, tak si pojďte postěžovat do éteru Evropy 2. Kdo vám co provedl, kdo vás dneska naštval, nechte mu zahrát Song za trest.
1: Přemýšlím, jestli se mi dneska stalo něco, na co by se dalo nadávat. To je vlastně moc šťastný den, vlastně nemůžu říct nic.
2: To je hezký.
1: Hezký. Ale my věříme, že vy to tak nemáte, něco vás trápí, a proto 257-400-888. Bude Charlotte God, Into Deep, a potom Song za trest u nás na Evropě 2. Večer na Maximum.

0: Evropa 2 večer na maximum, je tady song za trest.
1: Kdo je na drátě, kdo bude trestat, koho a proč? Haló? Teresko, počkej, než se do toho pustíme, vem si ten telefon na ucho.
2: Haló, haló.
0: No, teďka tě slyšíme.
1: To je lepší.
0: Tak povídej ještě jednou.
2: Trestat moji mámu za to, že nechce poslouchat se mnou Anuka.
0: Mámu, protože nechce poslouchat Anuka?
2: Tak ji pustíme, vždycky se budeme znát.
0: No my něco když tak vybereme, ale řekni mi důvod, proč nechce poslouchat Anu.
2: No to já nevím, právě.
0: Ha, a ty ji máš naopak moc ráda?
2: Ano.
0: Přitom zníš jako mladá holka.
2: No, 18.
0: No, myslím si, že Anaka má tu cílovku trošku výš.
1: No, to
0: třeba.
1: Asi jo, to asi jo, spíš právě u té maminky.
2: No právě, no, tak ona ji nemá ráda. No.
1: Máš tam maminku vedle sebe?
2: No, mám, no.
1: Tak nám ji prosím tě dej.
0: Dej nám ji.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den, mamko, v čem je problém? Proč nejde ta Anaka?
3: Ona trošku kecá, to je úplně naopak. Já nechci poslouchat rap. A chci poslouchat Anuka.
0: Jo, takhle.
3: A pořád máme to mandiase.
1: Maminko, tak to si to musíte doma srovnat, ne?
3: No právě, no tak to si tady teďka srovnáme přes rádio.
0: O toho jsme tady.
1: Ale ještě, že vás máme, to je taková vaše rodinná terapie.
0: Dobrá, no takže se to otočilo. Takže hrajeme song za trest pro dceru, protože musíte poslouchat Izomandiase a ona nechce Anuka.
3: Přesně tak.
0: Tak my tu Anuka zahrajeme, to je jasný.
1: To tady připravuju, jo. Vždycky se budeme znát, to bude koukat.
3: Děkujeme.
0: A vy teď ještě pozor, vy té dcerce vaší povedené můžete něco vzkázat přes éter Evropy 2, pojďte.
3: Tak co já bych jí tak vzkázala? Prostě miluju tě.
0: No jo.
4: Song za trest.
1: Tak tohle byl totální důkaz, že mezi nenávistí a láskou je úplně tenou lilinka hranice.
0: A bylo vlastně hezký, jak se to otočilo krásně. No. Tak tady je Anaka, vždycky se budeme znát jako song za trest.

0: To nevyznělo nijak špatně, ona byla vlastně za odměnu, i když za trest pro maminku, která původně nevolala, volala její dcera a ta říkala, že by chtěla mamince zahrát právě za trest Anuka, protože to dcera musí poslouchat. Jenomže pak se ukázalo, že je to v obráceně.
1: Původně to bylo tak, že dcera to má ráda, maminka jo. Ne. Pak jsme k telefonu dostali maminku a ta nám vysvětlila, že to je obráceně. Maminka má ráda Anuka a dcera jí nutí poslouchat Izomandiase.
0: A já jsem to řekl obráceně, jo. Že jo? No. I když kdyby maminka poslouchala Izomandiase, jako mělo by to něco do sebe.
1: To rozhodně.
0: Ne, ale vlastně takový maminky teď vyrostou. Vem si, že ta generace, která je teď, vyroste a budou ladit Izomandiase. A ti ještě mladší budou poslouchat co?
1: Něco novýho, někoho novýho.
0: Anuka.
1: To asi ne.
0: No, tak o tom byl dnešní song za trest tady na Evropě 2. Ten další nabídneme zase zítra.
2: Večer na maximum. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Evropa 2.

0: 19.01.
1: Toto letí.
0: To je hodin.
1: No, před námi poslední společná hodina.
0: Tak jdeme na to i po 19. Ladíte večer na Maximum na Evropě 2. My za to děkujeme.

0: Říkali jsme, že to budeme hlídat a nastane to za 2 minuty. Je 7:05, tady je večer na maximum na Evropě 2.
1: To je pravda. Tak rychle jenom dobré zprávy, protože dobrých zpráv není nikdy dost a my máme dobré zprávy ze světa sportu. Čeští sportovci dneska září, konkrétně cyklista Matyáš Vacek ve 4. etapě Tour de France byl v úniku. Unikl tomu pelotonu, dojel na pěkném, tuším 10. místě, ale tam prostě všichni měli stejný čas. No ale v celkovém pořadí je 3. Matyáš Vacek.
0: Na bedně.
1: Dokonce před Tadejem Pogačarem, to je jako velká hvězda.
0: Jo, tak víme.
1: A oblékl se do bílého trikotu pro nejlepšího mladého jezdce.
0: Nicméně teda průběžné pořadí, hele, ale to mi vysvětli schválně, možná, že to prokecáme až do těch 19.07.
1: Můžeme.
0: Ale jak to, že tam vlastně někdy v tom týmu, jakože ostatní pracují na toho jezdce?
1: No, tak je lídr a pro něho pracuješ prostě, no. Máš, jak v týmu máš Haalanda v Norsku, no tak ostatní mu nahrávají, aby dával góly, tak ostatní šlapou, aby ten jeden byl nejlepší.
0: No počkej, ale on přece na tom kole taky jede, on přece taky jede. Šlape. Chápu, že může být v nějakém vzduchovém pytli třeba.
1: Ano.
0: A to

0: postoupila do semifinále.
1: Ty teda, to je ale frajeřina, tak moc gratulujeme, to nám dělá velkou radost. Hmm. A teď bacha, 7:06.
0: Změníme atmosféru, dáme nějakou jako... Protože my si můžeme přát buď, ať Karolina Muchová vyhraje v semifinále, nebo ať Matyáš Vacek dál jezdí skvěle na Tour de France. Je 7:07.
1: Přejte si každý, co chcete. Jenom se nad tím zamyslete, zavřete oči a přejte si. Hmm. Tak ať se nám to všem splní. 18 až 20.

0: 257-400-888, telefonní číslo do éteru Evropy 2. I po 19. můžete vybírat a diktovat.
1: Dejte vědět, co chcete komu vzkázat, vyznat lásku, s někým se rozejít, co budete chtít. K tomu ještě muzika. Haló, Evropa 2?
2: Ahoj, tady Jarda.
1: Ahoj, Jardo, vítáme tě u nás na Evropě 2. Večer na maximum je jenom tvůj.
2: Hele, já bych chtěl zahrát nějakou písničku od Metallica, něco tam puste.
1: Vlastně.
2: Jestli tam něco máte.
1: Máme.
0: A spíš něco tvrdšího nebo romantiku jako Nothing Else Matters?
2: Už nějakou tvrdou romantiku.
0: Tvrdou romantiku, dobře.
1: Tvrdou romantiku.
0: Těžké zadání. A co Enter Sandman?
1: Já jsem myslel Mama Set.
2: Enter Sandman je parádní.
0: Enter Sandman,
1: jo,
0: dobře.
1: Jo, dobře.
0: A pro koho to bude?
2: Hele, úplně pro všechny, kteří mají rádi tuhle muziku, pro vás. No, pro všechny.
0: Dobře, děkujem. No a jak ses měl ještě dneska, nám řekni, 7.7. Přál jsi něco teďka v 7 hodin a 7 minut?
2: To víš, že jsem si přál.
0: No, tak prozraď nám, co jsi přál.
1: No ty bláho.
2: Aby moje děti byly zdraví.
1: Je krásný, krásný.
0: To je super.
1: Vím, že se teda říká, že když se to přání prozradí, takže se potom nesplní, ale to platí jenom u materiálních věcí.
2: Přesně tak.
1: No, takže v pohodě. Měj se moc krásně, díky za telefon. Ahoj.
0: Ať se to přání splní, ti přejeme. Ahoj.
2: Hezký večer, ahoj.
1: Čau. Večer na maximum.

0: Posloucháte Evropu 2, úterní večer na maximum.
1: Napsala Markéta na Instagram Evropy 2, že byli dneska na houbách a že našli, že měli plný košík a že večer budou dělat smaženici.
2: Byli na houbách a našli houby.
1: No. Že mají praváky.
2: Hezky.
1: No, tak v tom případě já jsem si vzpomněl na jednu takovou zajímavou hlášku, zajímavé moudro by se to dalo možná říct, které teď zopakuju. Na této planetě nejvíce lidí zemřelo kvůli těmto třem knihám. Bible, Korán a Atlas hub.
0: Čtěte to pozorně.
1: Jo, jo.
3: Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.

0: Tohle je hymna, nebo jedna z písní, které jsou spojeny s letošním světovým fotbalovým šampionátem. A pojďme se tam podívat, protože Egypt hraje s Argentinou a je to velice zajímavé utkání.
1: Ano, co nám k tomu povíš, reportére?
0: Myslel jsem, že to teda povíš ty, ale Egypt dal teď druhý gól a už to vypadalo, že v 60. minutě bude nad Argentinou vést dokonce 2-0, jenomže potom se ozval VAR a ten gól neplatí kvůli ofenzivnímu faulu.
1: A naopak, Argentina teďka má standardní situaci, ze které skoro dali gól, to byla tyčka. Tyčka, kterou trefili.
0: No je to zajímavý.
1: No tak my se tady ve studiu zkrátka nenudíme, sledujeme fotbal a za chvilku vás k tomu pozveme. Další song na přání za chvilinku na 257 400 888.

0: Za minutu a kousek, 7:30, tohle byly Silver Spoons, posloucháte Večer na Maximum na Evropě 2.
1: A jak jsme slíbili, pojďme na telefon 257-400-888, rádi vám zahrajeme k úternímu večeru nějakou písničku na přání.
0: Haló?
2: Čau, tady Monča.
1: Čau.
0: Ahoj, Mončo.
1: Jak se máš, Moni?
2: Já se mám dobře.
1: No my to slyšíme, jsi pozitivně naladěná. No. Tak co chceš zahrát?
2: Já bych chtěla nechat zahrát Mira, i když nemůžeš, tak přidej. Protože naši kluci se rozhodli, že budou běhat a teďka doběhli svých prvních 7 kilometrů.
1: Mm-hmm. A kolik je klukům?
2: Tak 8,15, pardon, aby jim nekřivdila. 13 a 15 mi.
1: No, to jsou slušné výkony v tomhle věku.
0: A to byl jakože první oficiální běh a hned dali 8,15?
2: No, on totiž ten starší přestoupil do nového týmu. A má to za úkol, že? Takže musel makat.
0: Musí makat. Hm? Jo, to se hodí.
1: Co hraje, fotbal?
2: Jo, oba dva hrajou fotbal, i s manželem, takže.
1: A ty seš jejich masérka, trenérka.
2: Já jim vařím.
1: Kuchařka.
0: To je nejzásadnější. No. Kustotka.
2: No, to je nejdůležitější. No.
0: Za co hrajou kluci?
2: Za postřel, no, to je tady u Šumperka.
0: Dobře.
2: Taková vesnička.
0: No tak držíme palce, těšíme se na vás v první lize a hrajeme Miraj.
1: Ahoj.
2: Jo, díky, já jim to rozesílím. Čau.
0: Jasně, čau.

0: Večer na maximum, 7:30, k tomu 3 minuty.
1: Zajímavý příběh se stal majiteli krásného červeného Ferrari 488 GTB. Měl ho zaparkovaný venku na ulici. Možná první chyba, takový Ferrari červený by si měl mít v garáži, podle mě. Ale měl ho na ulici, odjel na služební cestu a děti to auto objevili a líbilo se jim a tak na něm si začali hrát a začali dovádět a skotečit.
0: Jakože děti toho někoho, nebo
1: ne,
0: úplně cizí děti
1: na ulici. Kluci na vůz bez zábran vyšplhali, posedávali na čelním skle, procházeli se po střeše a ze zadního okna si vytvořili takovou skluzavku. Kromě toho do laku a karoserie vozu tloukli, dloubali dlouhými bambusovými tyčemi. Ty následky byly hrozný, prostě škrábance na kapotě, na střeše, na blatnících, okna, zadní světla, dokonce prasklý přední nárazník. No, dali tomu autu zabrat.
0: No, hrozný.
1: Celý to je ale natočené na kameře, která byla na té ulici. A tím pádem majitel, když se vrátil, tak mohl argumentovat jasnými důkazy. Nechal to auto opravit. Byl tak hodný, že nejel do toho nejdražšího oficiálního servisu, ale dal to do nějakého Bčkového servisu, kde to udělali za 94 korun v přepočtu zhruba.
0: Počkej, to opravovali Angličáka, ne?
1: Ne.
0: 94 korun?
1: 1000 korun.
0: Ty jsi říkala 94 korun.
1: No tak promiň, 1000.
0: To jsem říkal, prostě dej mi kontakt na ten servis.
1: No ale rodiče těch chlapců se nemají k tomu, aby to zaplatili. Prostě řekli, my to platit nebudem. No.
0: A to zaplatí děti.
1: Kde to k soudu? Takže jako uvidíme, jak to dopadne. Nicméně, udělat si skluzavku z červeného Ferrari.
0: Ale to je štýlo.
1: To je štýlo.
0: No. Večer

0: Evropě 2 v rámci večera na Maximum Rasmus, za chvilku 7:45, což znamená last call.
1: Poslední telefonát dnešního večera, poslední možnost někoho pozdravit, třeba Bohuslavám popřát k svátku.
0: Když to jsme ještě nepřáli, tak přejeme jenom to nej. A teď se dovolal kdo? Haló?
2: Zdravím, tady Andrea.
0: Ahoj.
2: A já bych chtěla zahrát písničku pro mého přítele. A no, i klidně všem do práce, který má ještě tak poslední hodinku a 3/4, tak a tím to uteče. Mm-hmm. A mimo nejlepšímu kamarádovi, který asi teďko sice rádio úplně neposlouchá a hraje hry, ale jsem mu vděčná za všechno, co pro mě dělá.
0: To je hezký. A co zahrajeme?
2: Něco podle vašeho výběru. Co se vám teď bude hodit?
1: Co se nám bude, S-House.
0: Počkej.
1: All I need is a love. Love Tonight. Dlouho jsem to neslyšel. Ale možná to není S-House, napiš Love Tonight, prosím.
0: Já myslím, že máš pravdu.
1: Tak jo, děkujeme za tu možnost si něco vybrat, protože to se nám nestává často a je to moc fajn. Tak všechny moc zdravíme.
2: Samozřejmě to teda bude i pro vás do studia. Užijte si pořádně tu písničku.
1: Děkujeme moc. Máme ji.
0: Jo, máme to.
1: Tak díky, měj se krásně, hezký večer, ahoj.
0: Ahoj.
2: Ahoj. Evropa 2. Večer na Maximum.

0: tak příští rok na Beats for Love jedeš ty.
1: Ale to není moje písnička, to jsem nehrál já.
0: Já vím, že ne, ale vybral jsi to a jakože to je hodně taneční.
1: To jo, tak vybírat umím, to je pravda. Každopádně už jsme dneska dovybírali. Tohle byl Last Call, no a další diktovačka tady bude zase až zítra.
0: Ano, ještě předtím, než řekneme pá, pojďme říct, že teda souboj mezi Argentinou a Egyptem na fotbalovém mistrovství světa je napínavý. 80. skoro druhá minuta, Argentina snížila na 1-2. Egypt vede.
1: Bude to velký závěr. To už ale musíte zvládnout bez nás. My se jdeme domů dodívat na fotbal a budeme se těšit zase zítra.
0: Ve 3.
1: Od 15.
0: Ahoj.
2: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2.

0: úterý, brzda, Vojtáno, Arny a Nasty, krásný večer.
1: Krásný večer, krásně vyslovuješ.
2: Dobrý večer, vy jste mě vyděsili normálně na začátek.
0: Kvůli artikulaci?
2: No.
1: Nemusíš taky takhle.
2: Ne, já to nedělám.
1: No, teď právě.
0: Či reálně ty mluvíš vlastně pořád stejně, ne?
2: Někdy polsky. See a million faces I'll never know, and I'm losing my patience. I'm scared the city's gonna swallow me whole, and it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely, just trying to find

0: Jako z Koreji, kdy 70-letá paní vjela do bazénu autem, jako do krytýho bazénu, že si tak plaveš, no přesně tak, a ona to mě vjela a spadla, to auto se přetočilo na střechu, dopadlo mezi ty plavce, bylo tam asi 10 lidí. Říkám to v pohodě, protože dva zraněný, ale jako dopadlo to vlastně dobře.
1: Do krytýho bazénu, že projela recepcí.
0: Projela něčím jako... recepcí, tam se asi vzala čip, pokračovala.
2: Posprchovala auto.
0: Jo, a ještě jako dopadlo to auto na střechu, 70 let. Co je na tom zajímavý, že paní je členkou toho plaveckého klubu.
1: Takže tam. Takže nejela na černo. Je.
0: Ty jsi jako plaveš v krytým bazénu a vjede ti tam musí,
2: ale
0: kára.
2: Musí enormní šok toho, když jedeš normálně. Celá ta akce bude trvat, já nevím, 2-3 vteřiny no. A najednou seš hlavou dolů ve vodě.
0: No ty jo, to musí šílený. To si rád, že je to v krytém bazénu, že jsou tam lidi a plavčík.
2: To musela plavat prsa z hůru nohama.
0: Prsa už nevím, tam to bylo už hodně jako 70, ale potáhlý. No,
1: a vzhůru nohama,
0: ježiš. To jí tahlo ke dnu hodně už, ale...
2: ale...
0: Zasekla se naštěstí, co má... V okruh.
3: Jakoby show.

0: Evropa 2, úterní brzda, Vojtáno, Arny a Nasty. A je tady taková vtipná historka. Občas teda člověk neví, čemu se dá věřit, nicméně tohle mi přišlo fakt super, protože jeden malý chlapec počas základní školy neustále opakoval, že v rodině má Supermana, že jeho strejda je Superman. A dotáhl to tak daleko, že už vlastně i vedení školy, pan ředitel, říká, hele, prostě jsme
1: scháněl
0: lidi,
1: kryptonit.
0: Je to šílený. A on říká, víš co, dám ti šanci, když tvůj strejda je Superman, tak řekni, ať s tebou jednou přijde. No a on přitáhl, prosím tě, Henrycha Cavilla, což je...
2: Henryho Cavilla.
0: Cavill, který...
1: Henrycha? Heidricha.
0: Heidricha,
3: on říká, to není Superman. Nebyl úplně Superman, zase teda.
1: Hrdina.
0: Heidrich, který jsem já.

0: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
0: Zpátky k muzice.
2: Evropa 2.

0: jakoby show.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: to the blogger one time. Ani v dnešní brzdě na Evropě 2 nemůžou chybět naše fake news.
1: Arny.
0: Radovan Krejčíř řekl novinářům, že ve vězení nemije nádobí. Už několik let totiž nesnáší jar.
2: No jo. Helena Vondráčková chystá ke svým 80. narozeninám velkolepou show, kdy oslaví 150 let na hudební scéně.
1: V Asii byl nalezen nový druh keře, který připomíná mužské přirození. Lidi si oblíbili plody tohoto keře, takže dříve či později každý z nás bude mít možnost okusit avokládo.
0: Byla doma nečistám. Dostal k tomu avokládu.
1: Tak je to výjimečný, no. Brzda. Evropa 2. Aneb Jakoby Show.

0: Ladíte Evropu 2, úterní brzda, Nasty, Arny, Vojtáno. Já tady mám smutnou zprávu a rychle to ale odbočím, protože mě zajímá potom jenom něco jiného trochu, jo? Ale bohužel se stalo v Číně, že jednomu známému člověku tam ukradli pejska, border collie, a zjistilo se, že jí někdo ukradl, prodal jí do restaurace a tam ho snědli. On ještě volal do té restaurace, jestli nemají třeba obojek nebo něco, že by si aspoň na památku, a oni řekli, že ne, že to všechno jako a srst, že taky vyhodili a podobně. Je to strašný, pojďme od toho, ale mě zajímá, hoši. Protože pro někoho prostě je normální sníst psa nebo kočku. Jaký vy máte hranice, co ze zvířat sníte a co byste nesnědli?
1: Já vám něco řeknu, jo. Já jsem jed psa historicky v životě.
0: On to dřív dělalo v Čechách.
1: Jako teď. Dítě za komoušů.
0: Věděl jsi o tom?
1: Ne, nevěděl jsem o tom. A pak mi to řekli naši sousedi, obsousedi na vesnici poměrně jako pravidelně.
0: Hodovali na pse.
1: Tohle udělali. Takže za komoušů tady se to docela jako praktikovalo na vesnici.
0: Taky to znám od babičky jako z vesnice.
1: No, teď já jsem s babičkou, ježiš, bábo, my jsme to...
0: Ale neříkej toho moc, jo, já se nechci dozvědět o babičce.
1: My jsme se nablbli.
2: To...
1: Stojí taky, nesmíš se.
0: Babi,
2: ty to máš v obrožení.
1: Já to objel, všechno obrýtalo.

0: Evropa 2, úterní brzda a Samofor na téma Lupin.
1: Já začnu, protože já jsem vymyslel tak hloupej a nevtipnej vtip, že mi hamba začnu.
2: Hamba.
1: Protože už to pak může být jenom lepší. Přijde strom k Barbrovi a povídá, prosím vás, já mám strašně chlupatou korunu, ale hrozně, můžete s tím něco udělat? A Barbr se také prohlíží a nechápe a říká, no teda máte strašný chlupeny.
2: Chlupeny, dobrý.
0: Já navážu, je to horší ten můj, ale bych tě uklidnil.
2: Počkejte na mě.
0: Potkají se dva lidi a jednomu odpadává kůže a ten druhý říká, co to je? On říká, lupenka. Ale co je tobě? Tobě padají normální listy. A on říká, já mám lupenu.
2: Jasně, mám něco v podobném stylu, jo? Jenom tě zachráním.
0: Buď dobrý.
2: No ne, baví se dva pacienti s leprou a jeden říká, nechceš se mnou na koncert, já mám volný lupeny na zádech.
1: Kámo. Kámo. To si zabil.
0: Volňásky.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Ladíte Evropu 2 úterní brzda na Stejarny Vojtáno. Na Tajvanu se stala taková věc, že nepřišel školák, myslím, 11-letej. Malej byl ještě míň, no, tak nějak kolem 10, 7 až 10 let, podle fotky, tak se nepřišel do školy, tak vyhlásili pátrání a nějaký rybář nahlásil, že ho vidí na moři, jak sedí na kusu polystyrenu a odplaval někam. Jo, jako na, a má to dobrý konec, proto samozřejmě to tady hustý, říkáme. Tak jako zajímavý, nevím, jestli se tam posadil sám, nebo jestli třeba se urval kus polystyrenu z nějaký větší jako části.
1: Z něčeho, na čem zrovna seděl.
0: Například.
1: Třeba z polystyrenového sofa.
0: Třeba.
1: Ne, je to hustý, musí to být zážitek, která na jednu stranu třeba traumatizující, anebo dobrodružnej v tom.
0: Jo,
2: to je třeba otázka, kolik času, no.
1: A kolik polystyrenu.
2: A kolik, je, ono ruku v ruce s tím šla i novinka nedávno, že našli týpka po 3 dnech, nebo 5. Přežil to, ale vlastně ho vzal proud na moře a on strávil třeba 8-10 hodin pravidelně na těch mořských bojkách, který vymezujou mělčiny, než zase sklouznul a zase ho to nikam jako odmrdlalo pryč. Takže vlastně takový bojkový život měl.
1: Tak tady ty proudy...
2: Bojkotoval to trochu.
1: Bojkotoval to. Tady ty proudy, to je nebezpečný, to je výzva pro všechny turisty. V Chorvatsku tě to čapne a oni jsou směrem, že od břehu.
2: No, já jsem zažil proud.
0: Mně se to taky stalo teda, no, jako na člunu.
2: A co
0: jsi,
2: na člunu?
0: No, hoši, já jsem normálně fakt propadal panice, no, už a naštěstí jsem to ještě nějak jako přepádloval prostě. Ale stalo se mi, že jsem si na tom takovým tom zímen, klasický člun žlutej, tak jsem si jen tak plaval a bylo to v moři, nevím už, kde to bylo s rodičem, byl jsem a taky ty pádla levný na nic prostě a najednou mě to začalo a já jsem začal bejčit prostě, jenom jsem jak se vzdaluje tada a fakt jako není to vůbec
2: ono
0: veselý.
2: Ono často říká, že se tam musíš se nechat splavit. A potom doufat, že
1: to naplaví, že je zpáteční. Ale hoši, takhle, jako jsem trošku starší než vy, věřte mi, buďte rádi.
0: Ano, holky.
2: Jsi nás natypovala.
1: Buďte rádi, holky, dokud máte proud.
0: Jo, to je pravda. Já už trošku už to mizí. Brzda. Evropa 2. Jakoby show. Evropa 2. 8.

0: Jako obvykle v polovině brzdy na Evropě 2, kterou právě posloucháte, Nasty, Arny a Vojtáno, popřejí k svátku Bohuslavovi, Noze a Drahoslavě.
1: Tak, Bohuslava. Indiánka Bohuslava žije ve svém kmeni, náčelníci se dnes stala, ale moc už jich tu není.
0: To bylo pěkný. Nora. Nora před svým dvorkem slaví se svým norkem.
2: Tak. Oslavuje Drahoslava, drahá je, no žádná sláva.
1: Už to bylo z toho hlasu cítit trochu.

0: Evropa 2, úterní brzda, Vojtáno, Arny a Nasty. A pojďme se podívat takhle při létě na jihovýchod Sardinie. Ta přišla letos s evolučním nápadem, protože návštěvníci, kterým je mezi 10 až 65, což jsme tedy my tři, tak na ní nesmí používat slunečníky. Důvodem je podle úřadu snaha o zachování panenského prostředí.
1: Jo, takže jenom ultra mladý a ultra starý si můžou jako sednout pod slunečník.
0: Jo, ano. Tak, a teď mluvte, hoši.
1: No, nejdu nikam. Jo.
2: Je to úplně idiotský jako nápad. Jako, nechápu, co to má společného s panenstvím přírody. Jak tam nepouštějí turisty, starý, mladý, a dívají se na to, a což bych řekl, OK, ježišmarja, ale jako nepovolit ne slunečníky.
0: Takhle, a když už byste byli správce pláže, tak koho byste tam nepouštěli? Kdo by teoreticky...
1: Lidi. Já bych tam měl jenom slunečníky.

0: Je tady jakoby hádanka Evropa 2, brzda, vy už to znáte. Udělej tomu na stejně nějaký prskání. Kámo. To bude hádanka.
1: A teď teda, jakou dopravní značku má Martin Kocian v obýváku?
0: A je to...
1: Sjezd povolen.
2: No je...
0: Jako ona existuje dopravní... Promiň. No. Už to chápu.
1: Tak díky, jdeme dál.
2: Co má mezi nohama profesionální společnice? Propisky.
0: No. Kámo, vy jste parta. Tak ukáž,
1: jestli jsi s náma taky parťák.
0: Víte, kdy byla objevena známá příšera? Kdy byla objevena?
2: Kdy?
0: Loch dneska.
2: Já, pojď taky do party.
3: Jakoby show. Evropa 2 Music Chart. Music Chart. Evropa 2 uvádí nejprestižnější hitparádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy. Na Evropa 2 CZ. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa 2.cz.

0: Ladíte Evropu 2, úterní brzda na Sty Arny Vojtáno. Jedna česká 80letá, což je důležitý, advokátka okradla lidi o 161 milionů za 15 let.
1: Je, to je šikovná.
2: 160.
0: No, pravidelně nějak odváděla, tam je to popsaný, a, ale prostě při obchodech s nemovitostma to různě jako pokroutila. No jasně,
1: musel.
0: Je, může jít na, nebo ne, půjde na 7 let do vězení. A teď se vás chci zeptat.
1: To je dobrá výplata.
0: Ta morální otázka, jestli prostě 80letou paní, prostě si starý lidi jak posílá paní? Do toho vězení, no, bábu.
2: No tak jasně.
0: Jak paní, no,
2: tak je
0: bábu.
2: To stará svině, ty ve krabě.
1: Jo, jako něco na tom pravdě bude.
0: Ne, takže ne,
1: romantický tak větě. Jasno.
0: Takže byste se vůbec neohlíželi na věk, jako v tom.
2: No jasně, že ne.
0: Jasně.
1: Promiň, na mě nekoukej, já...
2: Proč?
1: Jasně, to...
0: Ne, já nevím.
2: Tak řekni mi, proč se na ten věk ohlížet?
0: Prostě já se neohlížím na něj.
2: Když bába krade tak... jako straka. No, to je strašný přece. To nemůže...
0: Já bych, jak tě poslouchá, abych ji přidal ještě, no.
2: No to ne,
1: třeba, ale... jak byla stará, tak dělala chyby často, no.
2: 15 let?
0: No, no jenom za 161 mega. Bože.
2: Ročně za desítku. Brzda.

0: Evropa 2, úterní brzda, Vojtáno, Arny a Nasty. A Arny teď vezme vedení našeho Eteru do teplejch, aby nám sdělil svou otázku v rámci Arnyho otázky.
1: Hoši, je to docela závažná otázka.
0: Zní to tak.
1: Existuje Bůh? Věříte v Boha nebo v něco podobného? A jak by pro vás, pokud jo, jak by podle vás třeba vypadal, nebo co to je?
0: Podle mě Bůh lítá. To je jako když říkáš, jak vypadá. Jo? Podle mě lítá, on moc nechodí.
1: Jo?
0: Má dlouhý bílej, je to v podstatě něco jako doktor.
1: Já myslel čáp. Dlouhý bílej.
0: A jestli existuje nebo ne, to nechám otevřený.
2: Jenom víš, že jak vypadá, ale nejsi si úplně jistý, jestli existuje. To je taky zajímavý.
1: A věříš v něco?
0: Jo, vyšší nebo... sílu, jo, určitě. V osud, ve vyšší sílu.
1: Vyšší sílu.
0: V...
1: Takže pro tebe Bůh by mohla být nějaká vyšší moc. Prostě
0: jo,
1: vyšší
0: ať, už, až už, ať už je to to, že my dokážeme, jak je to vlastně uváděno ve fyzice, ovládat myšlenkama ultrakverky, které později se dávají dohromady a to tvoří naši realitu, tak věřím i v té podobě...
1: To je dokázaný ve fyzice, jo? Nebo čáry?
2: Já na teď to ultrakverka.
0: No já si myslím, že jako kvantová...
1: jo, to je tadle.
0: To kvantování je, jako je, takový, je. Jako nějaký základ tam bude, anebo je to,
2: to
0: prostě jenom...
2: spíš na Boha.
1: Takže ještě jednou, dobře, takže to není jako... reálná, žádná ověřená teorie.
0: Je to těžké, já jsem neměl ještě možnost...
1: Nevykládej, ale jakože fyzici, jakože to teď vypadalo, že jsem tomu chvíli věřil.
0: Jsem tě namotal takhle, na Boha,
1: jo? Tvojí čvára ohýbá vidličky, veď, a já jsem to neviděl ještě.

Celoprázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
1: To vás rádi vidíme.
0: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.

0: Zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
0: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
2: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
2: A jiné.
1: Nebo ještě dál.
0: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Sluníčko, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hejzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp.
0: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2, držíme ti flek po celý planetě.

0: Na Evropě 2. Víme přesně, co se kde děje.
1: Na D4 pozor na 25. kilometru na Příbramsku zablokovala nehoda dvou osobních aut.
0: Nejsme normální rádio.
2: Kde to začíná, viď? Jo, no, to začíná to hezky.
0: Jsme Evropa 2.

0: Zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
0: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
2: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
2: A jiné.
1: Nebo ještě dál.
3: Tady jsou Skotci, volám z Dubaje.
0: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Sluníčko, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hajzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No, já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht. Všude dobře, doma nejlíp.
0: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuji moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.